0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, s přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadu.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Slibuju, že nebudu pít.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival,
12: to jsou hrady. www.hrady.cz.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska držíme palce maturantům. Na programu jsou totiž státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace CERMAT si tyto jazyky jako druhý předmět vybralo dohromady asi 12 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Drtivá většina z celkových 84 tisíc si potom jako druhý předmět zvolila angličtinu. Tragická zpráva přichází z Himaláje. Na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel v pondělí český horolezec. Podle dostupných informací pravděpodobně v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice by měli být v bezpečí v základním táboře. Fanoušci Arsenálu se dočkali, londýnský klub včera postoupil do finále Ligy mistrů. O nejprestižnější evropskou trofej si tak zahraje po dlouhých 20 letech. Pomohla mu k tomu včerejší těsná výhra 1-0 proti Atletiku Madrid. Ve finále změří Arsenal síly proti Bayernu Mnichov nebo PSG. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Po Budějcích a Písku se dočkáme i v Táboře. Opravovat se tu bude historická budova vlakového nádraží. Přibydou dva nové přízemní objekty, nový vstup, přístup do podchodu i výtah na první nástupiště. Rekonstrukce má začít příští měsíc a vyjde na více než 160 milionů korun. Hotovo bude do začátku roku 2028. Končím výhledem na středu, taky dneska nás potrápí přehánky a bouřky, a to hlavně po obědě. Ráno a dopoledne bude v suchu a v denních maximech se dostaneme na 23.
5: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. Beton-Těšovice.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ať počítám, jak počítám šepku. Někdo nám tady chybí.
2: Já jsem chtěl říct úplně přesně to stejný.
1: Nekecej, my jsme normálně napojení. Tak Jasmin má dneska volno, bude s námi opět zítra, takže s Michalem a s Davidem. Krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Krásné ráno, kdo jste si nás naladil, 6 hodin, 2 minuty, jsme moc rádi, že jste tady u

0: 6.05, Hit Radio a vy dobré ráno. Za moment startuje minuta šampionů, kde nám povíte, jaké máte ráno, co právě teď děláte. A já věřím tomu, že jste nikdo z vás, kdo jste právě teď u rádia, nezažil noc jako já. A můžu prozradit, že to bylo velice intenzivní. Co tě napadá, Davide? Co by to mohlo být? Je to opravdu něco, co
1: bylo to
0: nikdo...
1: vášnivé?
0: Bylo to hodně vášnivé. Bylo to velice intenzivní.
2: Vidí se to do vysílání?
0: Vlastně jo, protože věřím, že se to nikomu nestalo. Cítím se jako výjimečný, že to je věc, kterou nikdo neřešil. Takhle, asi okolo půlnoci jsem se probudil a jdu na toaletu. A říkám si, tady to nějak protýká. Jo. Tak jsem jako spláchnul tohle poslouchem, čekám, až se to napustilo. A furt to protýkalo, jakože dost. Takže nám začal protýkat záchod, jo. Tak si říkám, tak to zkusím rozdělat. A my máme vlastně tu nádobku schovanou za zdí, takže tam je jenom takový malinký čtvereček. Člověče, asi 2 hodiny jsem se s tím mordoval a po 2 hodinách jsem zjistil, že tam je prasklý na tom napouštěcím ventilu prasklý těsnění, jo. Takže proto to nefunguje. Takže to je moje noc. A šel bych jako vlastně popravdě tak trochu spát, protože jsem díky tomu absolutně nevyspal, takže jsem to nevyřešil, voda zastavená a čekám, až přijde náhradní díl, který je až někde z Prostějova.
2: Já jsem si tady mezi tím, co jsi to vyprávil, našel takovou zajímavost, tak věřte, že pokud vám protýká záchod, tak za to denně zaplatíte 50 korun.
0: 50 korun, no, tak já si myslím, že to protýkalo tak 2-3 hoďky, že se to rozbilo, no. Tak nějaká kačka zmizela. Takže to je moje noc a moje intenzivní ráno. Čekal jsi něco jiného, co, Davide?
2: Ne, já jsem vždycky úplně v šoku, co vy s Jasmin přes noc zažíváte.
0: To je prostě, ono to vypadá, když si to vymýšlíme, ale já bych byl teda popravdě rád, kdybych se tohle vymýšlel, protože já když si na to vzpomenu, fakt někde od půlnoci do 2 do rána samozřejmě, že jo, chlap, řekneš si, no tak to spravím, ať má to moje jako radost, jo. No, nejde. Tak jí říkám, hele, prosím, dívej, nesplachuj, nejde to.
2: No tak nám schválně dejte vědět vy, jaký jste měli dneska, jakou jste měli dneska noc.
0: Tak, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jakou jste teda měli noc, potažmo, jaké máte ráno, co právě teď děláte. Číslo 777 937 777.

0: Dámy a David, next summer 6 hodin 10 minut. Krásné ráno a tak jsme zjistili, že je to věc, kterou jsem dneska v noci řešil, že jsem ji neřešil sám.
1: Nejsi v tom sám.
0: Připomenu pro vás, kdo jste se připojil až teď, od půlnoci asi do 2 do rána jsem řešil protékající toaletu, nevyřešil jsem to, prohrál jsem. A píše Martin Zubří, čau kluci, tak tohle jsem prožil předevčírem, taky jsem to nespravil od 1 do 2 hodin. Čau.
1: Ještě dodávám, že jsme vypočítali, že ho to našeho posluchače stálo asi 5 korun ty 2 hodiny.
0: Takže mě taky. Takže vlastně tím, že jsem jako teďka nevyspalý, že jsem se tam s tím mordoval, jsem ušetřil 5 kačku.
1: Je to tak.
0: Hele, ale zase jako, kdo ti to dá dneska? Kdo ti to dá?
1: To nenajdeš na zemi, jak se říká.
0: Pojďme na minutu šampionů teď. David Žacler. Danielka se pořád budila na pití a nakonec spala na gauči, protože prý nemohla spát ve své postýlce, takže taky noc úplně jakože ne super. No a Natálka vás pozdravuje do rádia. Děkujeme. Lukáš Lančkroun. Jedu od 12:30 od rána kamionem do Mladé Boleslavy, tak šťastnou cestu. Marie Křenice. Pes mi spal na hlavě, teďka snídám, dobrou chuť. Simča Ostrava. Právě jsem nasedla do auta, jedu za svými pacienty, sluníčko svítí, takže to bude zase hezký den. Ahoj kluci, dneska mě čekají výplaty, jinak při dešti se spalo moc fajn, to píše Renča ze Skalice. A Renata Lipno nad Vltavou píše, v práci moje noc nebyla tak akční, kromě nočního větru a deště se spinkalo úžasně. Tak.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu sluníčku. Mm-hmm. Je vtipný, že tady koukám na předpověď počasí, samej mrak a dešť a pak se podívám z okna a tam úplně vymeteno.
0: No já jsem si taky říkal, jako, že už čekám déšť nějakou dobu, už pondělí jsem si říkal, že bude pršet. A teďka i tady u nás, odkud právě vysíláme, což je Praha, je vlastně vymeteno.
1: Paráda.
0: Paráda. Tak k tomu parádní hity, Poetika, půlnoc, 6 hodin, 12 minut. Krásné ráno vám všem.

0: čtvrt na sedm. 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, krásné ráno, tohle je Dua Lipa. Včera se psali maturity z češtiny, ať už jste to řešili přímo na vlastní kůži vy, a nebo váš potomek, tak držíme pěsti, ať to dobře dopadne. Nicméně maturanti reagují na test právě z češtiny, nachytalo je známé řečení, doslova na to řekli, nikdy jsme to neslyšeli.
1: Tak to jsme teďka všichni zvědaví a chceme ho slyšet.
0: Překvapila druhá otázka. V té měli maturanti na vynechaná místo doplnit české slovní spojení s významem trvat jen krátce a brzy zmizet. Mm-hmm. Správná odpověď? Co? Víš?
1: No, řekni.
0: Je pičí život.
1: No.
0: Je pičí život. Je to trochu archaismus, který, já nevím, kdy jsem to naposled řekl, asi podle mě nikdy v životě. Takže spojení je pičí život maturanty včera nachytalo. Hmm. Tak jsem si řekl, že tady zkusíme najít nějaká další podobná spojení. Třeba, co znamená stavět hrady v Hispánii?
1: Tak jestli si dobře pamatuju, tak to je něco si vysnít.
0: Snít o naprosto nereálných věcech. Hmm. Přijít na buben, tak to víme.
1: Jasně, přijít o všechno.
0: Jasně. Mluviti do dubu, tak to je taky docela v pohodě.
1: Jasně.
0: Víme, marně se snažit někoho přesvědčit nebo něco někomu vysvětlit, nebo být u vytržení. Víš?
1: Tak být s něčeho jako paf.
0: Paf, fascinován, takže bychom prošli, si myslím, ale ten jepičí život takhle, já kdybych to nečet, tak vlastně jsem na tohle spojení úplně zapomněl.
1: Je fakt, že už se moc často takováto spojení nepoužívají a vždycky, když ho někdo řekne nebo použije ve větě, tak mě to tak jako mile překvapí.
0: Že to je taková jako hezká čeština vlastně, dalo by se
1: říct. Přesně tak, že jsme zaspomínali na starý časy.
0: Tak u maturit držíme pěsti, vám maturantům, samozřejmě i vám rodičům, ať to klapne. No a pokud víte o nějakých takových podobných spojeních, něco, co máte rádi, nebo co třeba sami rádi používáte, klidně nám dejte vědět. Za chvíli vám dáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. No a přidáme i muziku Alan Walker nebo Linkin Park. Hezké ráno. Hit
2: Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: V Ternu nyní v akci. Jihlavanka Standard Originál. Mletá káva 1000 gramů za 209,90. Rajčata Sherry Keříková 100 gramů za 7,40. Ryze České Terno.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá baláda.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
9: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
10: Snížíme o 2 stupně.
9: Bod 2, průvan.
10: Dáme ručníky mezi okna.
11: Výborný návrh.
9: Bod 3, plíseň.
10: Vydrhnout, přetřít.
12: A co udělat rekonstrukci?
11: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
13: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
15: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
16: Unihobby.
15: Vše pro tvé zelené království.
17: Under Armour makes you better.
18: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně v Českých Budějovicích, neprůjezdná je dočasně ulice Marie Vidrové u křižovatky s Čechovou. Je tam rozlitý olej, proto se teď jezdí objížďkou okolními ulicemi.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: Vítáme, ladíte středeční hit rádio, krásné ráno s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ruce pryč od médií, to je heslo, které zaznívalo na včerejší demonstraci v Praze. Tisíce lidí se opět hromadně vyjádřili proti zákonu na zestátění veřejnoprávních médií. Protestní akce se obešly bez větších komplikací. S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Legendární Rolling Stones ještě neřekli poslední slovo. Necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámili, že 10. července vydají nové album. Připomínám, že Micku Jaggerovi už je 82 let.
0: 82 let. Já si myslím, že tohle je krásný důkaz toho, co všechno může lidský tělo vydržet. Drogy, sex, rock and roll a najednou a je ti 82. Ale třeba mu křivdíme, třeba to je naopak.
2: Ráno vstane, jde se proběhnout.
0: Jasně.
2: Pak něco lehkého k snídani.
0: Jasně.
2: Odpoledne koncert, večer koncert a pak rychle domů.
0: A pak rychle domů. No a druhý zásadně bez lepku.
2: Herník zásadně bez lepku.
0: Ježiši. Jinak co vy a devadesátky, pokud je milujete, bude vás bavit Retro Weekend Hit Rádia. Startuje teď v pátek až do neděle. Vám budeme hrát to nejlepší od devadesátek a tohle by tam perfektně sedlo. Doktor Alban, It's My Life na Hit Rádiu v 6 hodin 32 minut. Tak krásné ráno, šampioni.

0: Tohle je středeční Hit Radio, chvíli po půl sedmé, Taylor Swift, krásné ráno. Vy, kdo máte alespoň minimální povědomí o světě aut, víte, že pod kapotou se schovávají koně. Někdo jich má víc, někdo jich tam má míň. Kdybychom vám ale řekli, že tam můžete mít místo koní koťata, mysleli byste si o nás, že jsme blázni? Možná. Ale zvíře, které mňouká, našli pod kapotou sanitky záchranáři na Tachovsku. Dvě živý koťátka s nima odjela celou šichtu a posádce vůbec nebylo zvláštní, že tam při přidání plynu něco mňouká. Což mi teda přijde extrémně roztomilý a říkám si, jestli vy jste třeba našli pod kapotou nějaké takovéhle zatoulané zvíře.
1: Tak čas od času to bývají kuny.
0: No to jsem chtěl říct právě, že bychom možná byli radši za živý koťata.
1: To určitě.
0: Než abychom tam našli kunu, která tam ani není a nechá nám tam jenom vzkaz v podobě rozkousaných kabelů.
1: Předpokládám, že ta koťátka žádný kabely nekousala.
0: Asi ne, ale asi zase můžeme říct, že to auto, ve kterém byli, mělo konečně tichý a hebkej chod. Za chvíli doprava, hezké ráno. Hit
2: Radio. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5, velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio.
17: Koupíte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
18: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residencevogelsang.cz.
19: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na komplikace v dopravě se připravte na Českokrumlovsku. Černé v Pošumaví je na silnici rozlitá nafta, může to tam klouzat. Projíždějte tam určitě se zvýšenou opatrností.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio. 1, 2, 3, 4.

0: 51. Disturb na Hit Radio. S vámi Michal a David. Krásné ráno. Česko se dělí na dvě poloviny. Buď chodíte nakupovat do reálného obchodu, anebo si nákup necháváte poslat kurýrem. Tak pokud jste ale zastánci toho tradičního nakupování, tak pozor, protože váš košík, váš nákupní košík o vás prozradí víc, než si myslíte. Lidi totiž v Česku začali používat nákupní košíky jako seznamku a sociální sondu, říká se tomu košíkový stalking. A lidi záměrně vyrážejí nakupovat v určité časy, aby podle obsahu košíku vyčmuchali ideálního partnera nebo odhadli, kolik třeba bere jeho soused. Takže já pojedu na nákup, udělám obrovský nákup a teďka soused tam bude někdy číhat za regálem a řekne si, aha.
1: Ideální partie.
0: Ideální partie. Nemá ten knejp asi teda hluboko do kapsy. Podívejte se na něj.
1: V té souvislosti se nám tady v Česku rozmohl takový nový obchodní nešvar. Lidé, kteří jenom tak brouzdají obchoďákem s plným košíkem, který potom nechají někde stranou a nakoupí si vlastní zboží.
0: Jo, takhle, jasně.
1: Jakože blafujou.
0: Jo, jakože blafování, jasně. Že teda do toho košíku naskládáš to nejdražší, projíždíš potom v obchoďáku.
1: Luxusní whisky.
0: Jasně, to nejdražší, co tam mají. A pak když prostě ke kase a koupíš si dva rohlíky. Tak dobře, pokud chcete vybírat potenciálního partnera podle nákupu, tak rada zní, postavte se nenápadně až někam k pásu. Fallout Boy, Centuries, 6 hodin, 53 minut, další muzika pro vás na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
2: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na pas.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty platíme ještě víc. Cenové stropy, které od války na Blízkém východě stanovuje vláda, totiž ve středu opět porostou. Za benzín si oproti úterku připlatíme o 17 haléřů, za naftu potom o 9. Vláda minulý týden rozhodla, že bude s maximální povolenou cenou pokračovat i v květnu. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Dovolená ve Spojených arabských emirátech by se nám mohla opět zkomplikovat. Tamní vzdušná obrana včera znovu zasahovala proti íránským dronům. Vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončil. Podle odborníků je velryba, kterou se podařilo zachránit od německých břehů, nejspíš mrtvá. Od sobotního rána podle nich nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka v Severním moři. Zvíře bylo po celé akci extrémně oslabené. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Betonové plochy kolem D3 u Budějic ničí sprejeři. Jak píše JČTek, nápisy přibývají na mostech, podjezdech i protihlukových skenách u Vidova a Roudného. Obcím to vadí, sami s tím ale moc nezmůžou. Většina ploch patří ředitelství silnic a dálnic. Najít pachatele je podle starostů složité, pokud je někdo nechytí přímo příčinu. Dáme si i počasí, předpověď ráno a dopoledne slibuje oblačno bez deště, odpoledne pak místy přehánky či bouřky a denní maxima mezi 20 a 23 stupni.
4: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
5: Snídaně 7 hodin, 2 minuty k tomu, stále vám přejeme krásné ráno a jsme moc rádi, že jste tu s námi. S vámi dnes Michal David, teda Michal a David.
6: Ahoj.
5: Ahoj. Jasmin dorazí zítra, takže dneska to tady je pánská jízda.
6: Dneska nedorazí, ale já přesně vím, co by řekla. Řekla by, že dneska už je vlastně jakoby čtvrtek, protože v pátek nejdeme do práce.
5: Znáš jí? Všichni ji známe, to je pravda. No tak zítra si ji užijeme. Dneska teda spolu Alvaro Soler, La Cintura, to je další muzika, která k vám letí. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Tohle je soundtrack vašeho středečního rána. Jsme moc rádi, že vstáváte s námi. Ladíte Hit Radio, dobré ránko, 9 minut po 7. Nás by zajímalo, jestli si nosíte jídlo do práce. A jestli ho necháváte ve společné kuchyňce, lednice, jen tak bez dozoru. Pokud odpovídáte ano, tak máte rádi adrenalin, chápeme. Poslední studie totiž říká, že krádeže jídla v práci jsou na absolutním maximu. Máme tu dokonce příběh, kdy to jeden borec nevydržel, napustil svůj oběd modrým barvivem a odhalil tak největšího zloděje v práci. Vlastního šéfa, který mu pak zářili zuby modrou barvou. A to mi přijde naprosto geniální pomsta.
1: Boží.
0: Odhalení toho, kdo vám tajně chodí na jídlo. No tak jako asi se shodneme, že společné lednice v práci jsou tím místem činu, kde mezi jogurty, ale i řízky. Tak by mě zajímalo, jestli třeba ty, Davide, jestli ti někdo někdy něco snědl, nebo jestli ty si něco snědl.
1: Já mám jen takový příběh, kdysi dávno jsem jednomu kolegovi, jehož identitu vlastně do dneška neznám, ukradl z lednice jabko. Aha. Ale protože jsem pak měl černý svědomí, tak jsem se do té lednice vrátil a nechal jsem mu tam 10 korun.
0: A myslíš, že věděl, že to bylo pro něj?
1: To už se nikdy nedozvíme. Každopádně, jak jabko, tak 10 koruna zmizela.
0: Tak jestli si tu 10 kačku náhodou nevzal...
1: Ten, co si ukrást to jabko.
0: Někdo jiný. Já se musím přiznat, já jsem taky takhle jednou, kolegové v rádiu, už to je pár let zpátky, snědl jogurt. My jsme se přišli, on mě přišel...
1: Tak to zbyl ty.
0: To byl jiný kolega. On mě přišel vystřídat po vysílání a já si říkám, tyjo, něco bych zakousil. Tak jsem se šel podívat do lednice a říkám, tady je hezký jogurt a bylo jich tam třeba, nevím, 8 druhů, jo, a vybral jsem se zrovna, myslím, že byl řecký, tak to tak na tajňáka v té kuchyňce jim a on už si myslel, že jsem pryč, tak jako jde, že jo, teďka do té kuchyně a vidí mě, jak tam držím v ruce jogurt a jim a ona mě, ty mi žereš jogurt a já... Já jsem si připadal, tak hodně blbě, u něho to načapal vlastně, tak jsem mu jel nakoupit do obchodu nějaký dobroty, jo, takže nějaký šunky, jogurty, stálo to třeba všechno 10x tolik, ale hele, já jsem se málem hanbou propadl teda, jo.
1: Mě udivuje už ta tvoje myšlenka, že máš hlad a jdeš do lednice, i když víš, že tam nic nemáš, jako.
0: Tak jsem šel kolem, no. Takže ano, ano, Davide, jsem jeden z těch kolegů, který prostě jdou a normálně to z prax prostě snědí. No tak dejte nám vědět vy, jak si chráníte svoje vlastní jídlo, jestli na to máte nějaké triky, případně jestli jste ta oběť, jestli jste tou obětí, které prostě kolegové občas snědí ten jogurt, snědí tu šunku, snědí cokoliv, co tam máte a pak jste třeba bez obědu. 777937777, budeme rádi, když nám to pošlete přes WhatsApp jako hlasovku nebo klasicky zprávou nebo SMSkou. Teď Huntrix a Golden na Hit Radio v 7 hodin 12 minut. Hezké ráno.

0: Čtvrt na osm, něco málo k tomu, ladíte středeční Hit Radio, hezké ráno. Společná lednice, shodneme se na tom, že to je džungle bez pravidel. Nová studie říká, že krádeže jídla v práci jsou na historickém maximu. O tom jsme se bavili, měli jsme tu příběh člověka, který dal do svého jídla modré barvivo a odhalil šéfa, který měl pak modré zuby. Takže to bylo naprosto evidentní, kdo mu na to jídlo chodil. Ptali jsme se vás, jakou máte zkušenost, jestli jste ti ujídači, co baštíte kolegu v práci jídlo, anebo jestli jste ta oběť, kterému prostě nějaký kolega občas něco sní. Přišlo od vás opravdu spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Už víme, jak to vypadá u vás v práci, u vás tak. Píše třeba Týna, dobré ránko, já mám výhodu, že naše společná lednice je v mé kanceláři. Sice mě občas štve, jak jsem každý courá, ale alespoň mám přehled o tom, co si kdo z té lednice bere. Hej, šikovný. Taky píše Martin, zdravím do rádia. Takhle si bufet udělal z mých obědů teď už bývalý kolega. Myslím, že můj nápad s projímadlem zafungoval skvěle. Od té doby mi z lednice už nikdy nic nezmizelo. To píše i Iveta. Dobré ráno, dobře funguje Gutalax. Takhle. Neberte to jako návod, jo. Neolizujte železné zábradlí, ale přijde mi to teda naprosto to jako skvělý, vlastně jak vyběhnout tady s těmi ujídači. Máme tady taky několik hlasovek, třeba od Radka.
1: No ahoj, tady Radek. Já jsem taky jeden z těch, co radši ochutnávají, než aby si nechávali ochutnávat. Jo, jasný, když tam taky něco vidím, prostě já mám na to chuť, tak si to vezmu, no. Ahoj.
2: Když to tam vidím, tak si to vezmu. No, tak jednoduchý to je.
0: To je skvělý. A ono, já to chápu. Já chápu vás, kdo to taky ujídáte, protože přesně ty, když jdeš do té lednice, dejme tomu plácnu, třeba promlíčko do kávy, jo, tak to odevřeš a samozřejmě co vidíš, jo, tak vidíš jídlo. Jo.
2: Vidíš jogurt třeba.
0: Já když si představím našeho psa, já kdybych prostě takhle mu dal někam do rohu nějaký jídlo, kdybych se ho odložil, myslíš si, že kdybych se vrátil z vedlejší místnosti, že by tam to jídlo bylo?
2: Měl by modrou hubu.
0: Neodoláš přesně tak. Tak je tady hlasovka od Lukáše.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když se teda bavíte o těch svačinkách a takhle v těch lednicích, mě teda se nic nestratilo, ale kolega, když jsme jezdili autobusem a on teda střídal ty autobusy, dělal střídače takzvaně, že jo, tak on prostě těm řidičům jsem tam něco vzal, když tam měl někdo bombony nebo takhle, tak on si rád prostě chroustnul. No a jednou se mu to nevyplatilo, prostě vzal si láhev, ve které si myslel, že bylo pití a ono v tom byl Fridex, že jo. No a jak se napil, tak bohužel pak skončil teda v nemocnici, naštěstí teda to dobře dopadlo, ale asi se to jako nevyplácí brát si cizí jídlo, pití, prostě když vám to nepatří, že jo, takže bych to nedoporučoval nikomu tady tohle to dělat.
0: To je vlastně pravda, že to je velká odvaha strčit čumák do něčeho, co ti nepatří, protože opravdu jako nevíš, co tam je. A co nás teda pobavilo, tak je hodně byla hlasovka od Wendy.
4: Ahoj, tady Wendy. Co pak kolegové, s tím jako vůbec problém nemám, naopak tam si děláme to takový jako pěkný, ale doma, prostě ty harpie, které se mi pak sesypou na to, co já si koupím, nějakou dobrotu, kterou já si uzmu, na tajňáka si to koupím, spocený záda, než dojedu domů, jestli vůbec mi to jako ty děti nesežerou cestou domů. A přijedeš a dáš si to prostě někam na místo, kde stoprocentně víš, že ty děti nepůjdou, to znamená, nevím, úklidový prostředky, nebo prostě něco, kam je stoprocentně nedostaneš, kde je vysavač schovaný a podobné věci. Oni to najdou. Chápeš to, jako oni to najdou. Oni to najdou a pak ti úplně suverénně řeknou, je, mami, a to bylo tvoje. Tak promiň, já ti koupím jiný. Takže takhle už mám asi metrák pistácí, 150 kilo kešu, nějaký čokolády hořký, nějaký sušenky. Já jsem asi chudák. Já když to vemu kolem a kolem jsem chudák, takže to nejsou jenom kolegové v práci, to jsou i děti. Oni jsou to i děti, který sežerou, na co přijdou.
0: Wendy, já tě miluju. To je perfektní. Tak myslím si, že po tomto vstupu, ve kterém jsme se dozvěděli, že krádež jídel je na absolutním maximu, i hned začne nárůst prodejů Terezorů o 250%. Tak pozor na vaše jídlo.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
12: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
13: www.elvaprofi.cz.
14: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
16: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
17: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně v Českých Budějovicích. Omezení dál pokračuje v ulici u zimního stadionu. Je neprůjezdná. A pozor taky na pražské třídě, kde se dočasně jezdí značenou objížďkou.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: 7.30, tohle je středeční Hit Radio a Coldplay We Pray. Za malou chvíli rychlá pětka s hotelem rezidence Vogelsang. Budete soutěžit o další parádní víkendový pobyt, tak nechoďte daleko od rádia. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Můžete jíst maso, můžete mít rádi zvířata, nemůžete dělat oboje. To jsou slova populární zpěvačky Billie Eilish, která je vegankou většinu svého života. K potravě bez zvířecího utrpení vyzývá i miliony svých fanoušků po celém světě. Na tenhle pojistný podvod vyšetřovatelé nejspíš nezapomenou. Skupinka Američanů fingovala poškození svých luxusních automobilů v přestrojení medvěda. Za tenhle kuriózní podvod půjdou na půl roku do vězení. Bizarních rekordů není nikdy dost. Jeden takový překonal mladík z Německa, který složil Rubikovu kostku ve volném pádu. Letěl rychlostí přes 160 km v hodině a kostka mu zabrala 23 vteřin.
0: Já tomu nerozumím. Představ si teda, že borec letí volným pádem a složí Rubikovu kostku. Já jsem to nikdy nesložil na zemi. Složil jsi to někdy?
2: Já taky nikdy, ale našel jsem si tři zajímavosti o Rubikové kostce, tak dobře dávejte pozor.
0: Dobře.
2: Přesné číslo kombinací je 43 trilionů.
0: Cože? Počkej, jakože 43 trilionů možností to sestavit a já jsem za 35 let nepřišel ani teda na jednu variantu.
2: Ještě
0: jo?
2: Ani na jeden. A pojďme poslední zajímavost. Význam. I přes toto obrovské množství kombinací lze každou kostku vyřešit maximálně ve 20 tazích. To znamená takovýhle obrovský množství kombinací.
0: To je neskutečný.
2: A ty máš 23 tahů na toto složení.
0: To je neskutečný. Já jediný, jako učil jsem skončil, vím, že ty strany mají mít stejnou barvu, že jo?
2: Tak aspoň, že pravidla znáš dobře, no. Co naše rychlá pětka, ta by nemusela být tak úplně komplikovaná.
0: Nemusela by, jak říkáš, soutěžíte s hotelem rezidence Vogelsang, hrajete o další víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, čeká na vás snídaně, večeře, wellness s výřivkou, sauna, pára, fitko, taky 10% sleva na masáže, navíc hotel dog friendly, takže váš mazlik může jet s váma. No a kdo byste chtěl tenhle parádní relaxační wellness balíček v hodnotě 10 000 korun vyhrát, běžte chci soutěžit na 777 937 777.

0: kolika let se laví. 7.36 a středeční Hit Radio. Krásné ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperský hor. To je rychlá pětka s hotelem rezidence Vogelsang. Mimochodem tahle rezidence Vogelsang leží u Kašperských hor přímo v srdci Šumavy, takže ideální místo pro odpočinek, romantiku, aktivní víkend, procházky v přírodě, taky výhledy na hrad Kašperk nebo na kapli svaté Barbory. Je to prostě místo, kam se jezdí za klidem a odkud se vám nebude chtít odjet. No a o tohle si zasoutěží Terka, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Terka z Klatov. Koho by si vzala s sebou, kdyby si vyhrála tenhle parádní pobyt?
2: Nejspíš manžela, když bude hodnej.
0: Nejspíš. Máš ho u sebe, anebo je někde mimo?
2: Naštěstí je v práci.
0: Tak jestli poslouchá, zdravíme manžela takhle na dálku. Tak tedy, připravená, jdeme na to?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut trvá 1/3 v hokejovém zápase?
2: 25.
0: -5 je kolik?
2: 20.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje největší poušť na světě?
2: Sahara.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Teresko, ve kterém státě najdeš slavnou šikmou věž v Pise?
2: Itálie.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je známé tím, že mění barvu podle svého okolí?
2: Chameleon.
0: Mm-hmm. A poslední otázka, pátá. Jak se říká samci od ovce?
2: Beran.
0: Beran je správně. Tedy ty jsi neuvěřitelná. Je to tvoje.
2: Děkuji moc, super,
3: paráda. Já bych ještě doporučil dostudovat ty hokejové vědomosti. Jo, šampionát no, začíná už příští týden v pátek, jo? Nemáš moc času.
0: David, čourá, prostě nevšímej si ho, Teresko.
2: Já spíš fotbal.
0: No jasně, každý má něco. Tak, Terko, moc gratuluju, pozdravuj manžela, jestli teda vyrazíte spolu, ale jich říkáš prostě podle zásluh. Všechno to posíláme, hotel Residence Vogelsang, pro 2 osoby, 2 noci v hotelu u Kašperský hory. Je to tvoje.
2: Děkuji moc, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz
1: Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio, jenom hity. A Rosalyn Snap v 7.42. Michal a David, s vámi přejeme hezké ráno. No a pokud milujete Harryho Pottera, tak pro vás máme naprosto fantastickou zprávu. Nebo takhle, myslím si, že jestli milujete Harryho Pottera opravdu na maximum, tak už to víte. Do České republiky totiž míří jedna z největších putovních výstav. Harry Potter The Exhibition.
1: Je to tak, už letos 6. srpna v Pražských Letňanech.
0: V Pražských Letňanech, takže je čas si nachystat kouzelnické hůlky a zopakovat si zaříkadla.
1: A když už jsme u nich, tak si tady uděláme takový malý kvíz.
0: Ty bláho. Tak já budu odpovídat. Já budu hlas vás, našich posluchačů. Dobře.
1: Kteří si ale taky budou s námi odpovídat. Takže první kouzlo, Expelliarmus.
0: Expelliarmus? Jsou tam nějaké možnosti, Davide?
1: Ne.
0: Expelliarmus, tak nevím, co bych... Tak počkej, já to zkusím na tobě.
1: Expelliarmus.
0: Expelliarmus. A nic se nestalo.
1: Odzbrojovací kouzlo.
0: Dobře, tak to
1: vyrazí protivníkovi hulku z ruky.
0: To mi uniklo.
1: Druhé kouzlo, Lumos.
0: Lumos, to rozsvítí nějaký světlo.
1: Přesně tak, rozsvítí světlo na špičce hůlky. Jasně. Jako malá baterka. Za třetí, Alhomora.
0: Alhomora. Je vidět, že jsem Harryho Pottera dlouho neviděl.
1: To teda jo, tohle jsou úplný základy.
0: Alhomora. To je, není to něco s nějakým lektvarem?
1: Odemkne zamčené dveře nebo zámky.
0: Já už nechci.
1: Čtvrtá otázka. Wingardium Leviosa, to budeš vědět.
0: Jasně, tak
1: to... Ne, Leviosa.
0: Leviosa, Leviosa. Levitace.
1: Levitační kouzlo.
0: Jasně.
1: A do pětice všeho dobrého a zlého, Expecto Patronum.
0: Já nevím, a není tam Dexempo Multosum Poplex?
1: Ne. Expecto Patronum vyvolá patrona, ochranou bytost, která zahání mozkomory.
0: No, tak Wingardium... Leviosa.
1: Tebe by asi dobré navíc teda nevzali, Michale.
0: Já jsem, neudělal jsem maturitu. Což je vlastně teďka aktuální. Zdravíme všichni maturanty a držíme vám palce. Takže 6. srpna 2026 výstava Harry Potter The Exhibition, pražské výstaviště v Letňanech. Pokud vyrážíte, užijte si to.
2: Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Dopřejte si letos zahradu snů. Na Hit Radio Faktor hrajeme o zahradní soupravu Meran za 24 000 korun a každý den přidáme tisícovku na nákupy. Stačí se zaregistrovat na našem webu a mít po ruce telefon. Každý všední den voláme jednomu z vás. Správná odpověď a tisícovka je vaše. A v pátek ze všech přihlášených vylosujeme výherce hlavní ceny. Více na hitradiofaktor.cz.
4: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler trhové sviny. www.doppler.cz.
5: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
10: Bauhaus. Se to má podařit.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
15: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Auto s defektem teď brzdí dopravu na dálnici D3. Dávejte si pozor na kilometru 85,5 směrem na Mezno. A pozor taky v Táboře, kde čeká omezení v ulici Stránského.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, takhle zní středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi, Michal a David. My jsme se malou chvíli zpátky bavili o kultu jménem Harry Potter, no a další obří kult byl seriál Přátelé. A tak se ptáme, sledovali jste tenhle příběh? Vidíme, že kývete, slyšíme, že odpovídáte. Ty se zdíval, Davide? Sledoval jsi?
1: Pořád sledujeme.
0: Jasně. Proč se o tom bavíme zrovna teď? Protože dneska možná vás to překvapí, možná vám to vyrazí dech, nebudete tomu věřit, ale dnes je to přesně 21 let, co vlastně nejoblíbenější seriál historie Přátelé skončil.
1: Wow.
0: 21 let. Tak spousta z nás na téhle partě třicátníků vyrostla, na tom se shodneme. Zajímavost, v seriálu se protočilo asi 80 různých vztahů, což se vlastně dá brát jako takovej slušný katalog našich vlastních životních chyb. Dalo by se říct, že myslím si, že každý z nás se v nějaké té fázi toho příběhu rozhodně poznal a za mě tady vznikla taky asi ta nejhorší, nejtoxičtější výmluva v historii lidstva. Řekl Ross, my jsme si přeci dali pauzu.
1: Mně se nejvíc líbila hláška od Phoebe. Já bych ti strašně rád pomohl, Michale, ale nechce se mi.
0: Jasně. Hlášky zlidovily. Tak možná už teď přemýšlíte vy, kdo jste třeba Přátelé dlouho neviděli, že je čas si je oprášit. Musím se nadechnout. Ne oprášit, spíš připomenout a zaspomínat na ty starý dobrý hlášky. Čas je taky na další parádní muziku. Tohle je strašně skvělý, co Dave?
1: To není potřeba oprašovat, to je novinka.
0: Není, je to novinka. Vzpomeneš si, Eva Farná, Mirej na Hit Rádiu pro vás právě teď.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
2: Unihoby.
1: Vše pro tvé zelené království.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
0: Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat pomoc s bydlením bude ještě náročnější. Zatímco doposud měli nárok na sociální bydlení 10 000 lidí v nouzi, teď to budou spíš tisíce. Důvodem jsou nová pravidla, která připravuje kabinet Andreje Babiše. Ten hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Zatímco Američané ujišťují svět, že je na Blízkém východě příměří, Emiráty likvidují jeden iránský dron za druhým. V Hormuzském průlivu, který je pro celý svět klíčový, je potom situace nejasná. Připomínám, že klid zbraní, který je platný především na papíře, byl podepsán 8. dubna. Záchranné akce v Českém Švýcarsku se blíží do finále. Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru na 5 hektarů z původní stovky. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Všem zúčastněným patří velké uznání a dík. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Po Budějcích a Písku se dočkáme i v Táboře. Opravovat se tu bude historická budova vlakového nádraží. Přibydou dva nové přízemní objekty, nový vstup, přístup do podchodu i výtah na první nástupiště. Rekonstrukce má začít příští měsíc a vyjde na více než 160 milionů korun. Hotovo bude do začátku roku 2028. Končím výhledem na středu, taky dneska nás potrápí přehánky a bouřky, a to hlavně po obědě. Ráno a dopoledne bude v suchu a v denních maximech se dostaneme na 23.
5: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
6: Středa 8 hodin 1 minuta, ladíte Hit Radio, s vámi Michal a taky David.
7: Krásné ráno.
6: Hezký ránko a budeme moc rádi, když s námi zůstanete, protože za malou chvíli vás vezmeme do kina. Doslova na VIP zážitek, tak na to počkejte, nechoďte daleko od rádia. Čekání zkrátí muzika Hozier, taky Selena Gomez a The Scene na Hit Radio. Hezké ráno.
2: Hit Radio Faktor.

Too Sweet, Hit Radio 808 a já se ptám, už jste byli v kině na Michaelovi? V kinech je aktuálně dokumentární film Michael o kom jiném než o králu, o králi popu Michaelu Jacksonovi. A jestli teda můžu za sebe něco doporučit, co by se vám mohlo v kině určitě líbit, je to právě tohle. My jsme byli včera. A teďka, než spustím, tak rozhodně nechci,

0: aby to vyznělo jako chlubení nebo něco, ale šli jsme do Gold Class kina, že to vyzkoušíme. A já mám normálně husinu ještě teď zážitek neuvěřitelný.
1: Takhle, ještě než spustíš o tom zážitku, já dodám informaci o tom, že na ČSFD má ten film 77%, což je slušný.
0: Což je vlastně docela dost, to číslo tak nějak jako kolísá, chvíli tam je 80, chvíli tam je 77, ale myslím, že to je dobrý. Tak jsme vyrazili a právě kombinace toho, že vyzkoušíme tu VIP, jak to říct, VIP experience, tak vlastně v kombinaci s tím filmem, protože já teda songy nejenom Michaela Jacksona, ale celkově ten soul, funk, jako miluju, tak teďka ležíš na té sedačce, rozpláclej, jíš tam ty nachos a posloucháš ten... Tu hudbu jako z těch kvalitních beden, tak já odcházel s obrovským zážitkem a jsem strašně rád, že jsme, a ani to nebylo o tolik dražší, jo, stálo to, já nevím, na lístku, neřeknu, kdyby to bylo třeba o tisícovku, ale třeba o 200 jako navíc, jo. Což jako ta výhoda toho, že tam s tebou v tom sále je třeba jako 10 lidí, vlastně je nesporná, takže to je jenom jako zážitek teda z VIP kina.
1: Co rozměr je plátna?
0: Menší než... Samozřejmě v klasickém sále, ale stále velký, stále velký.
1: Co občerstvení?
0: Občerstvení, dobrý, dostali jsme welcome drink na začátku. Já jsem si dal nealko, protože jsem řídil. Přítelkyně se dal alko, protože neřídila. A občerstvení dobrý, takže tam můžeš prostě jako si nechat i něco donést. Takže fakt jako, jestli můžu něco doporučit, co se týká zážitku z kina, tak rozhodně vyzkoušejte, pokud máte tu možnost.
1: Jednou za čas připlatit a vyzkoušet.
0: Tak, nicméně, můj mozek byl hladový po filmu, tak jsem o Michaelovi něco hledal a co mě překvapilo, co jsem mu nevěděl, možná vy jste to věděli, jo, ale on byl nejenom geniální zpěvák a skladatel, ale měl velmi zajímavou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly.
1: Aha.
0: Jo, prozradila to sama jeho dcera Paris. Jako malá totiž polikala jednu knižní sérii týdně jenom proto, aby si mohla koupit vysněnou panenku. Michael byl nekompromisní.
1: Tak chtěla, něco za něco.
0: Chtěla hračku, fajn, tady máš 200 stránek o historii a zítra tě z toho vyzkouším, jo. To mi přijde naprosto geniální tah, jo. Chceš něco, tak něco za něco. Tak by nás zajímalo, co vy, jak to vypadá u vás doma? Jaká měna funguje u vás doma? Jak motivujete vaše děti do věcí, do kterých by se jim normálně ani zamák nechtělo?
1: No, napište nám.
0: Napište nám, ideálně, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to pošlete normálně zprávu, my to rádi přečteme. Michael Jackson, Billie Jean na Hit Rádiu v 8.11. Hezké ráno.

0: Tohle je novinka ve vašem playlistu. Rehab in my head. 8 hodin, 17 minut. S vámi Michal a David a my vám přejeme fantastické středeční ráno. Film Michael o králi popu aktuálně v kinech. Vyražte, kdo váháte, byl jsem, doporučuju. No a co jsme řešili, že Michael měl skvělou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly. Chtěl si hračku? Dobře, tady máš bychly a až to dočteš, tak tě z toho vyzkouším.
1: Zajímavá metoda, platí dodnes. Funguje
0: fungovalo
1: dodnes.
0: Fungovalo to. Tak chtěli jsme po vás, kdo nás teď ladíte, jestli máte nějaké takové techniky i u vás doma. A píše třeba Monika, syn 7 let se zbláznil do fotbalu, takže aktuálně je to jednoduché. Pokud se chce večer koukat na zápas v televizi, musí poslouchat v závorce, uklidit si po sobě a tak dále, zatím to funguje. Tak si říkám, jak to vůbec vypadalo u nás aktuálních 35-tníků, 40-tníků, co, Davide?
1: Tak naše rodiče měli výhodu, že ještě nebyly počítače a mobily.
0: To je pravda. Takže my jsme, co jsme jediný potřebovali? Proč jsme museli být hodný nebo proč jsme museli sekat latinu? Tak když jsme třeba chtěli ven.
1: Jasně, nebo když jsme chtěli třeba přespat u kamaráda.
0: No jasně. Jasně, tak to byla úplně nádoba, no. My jsme byli prostě zvyklí makat normálně, jo. No, dneska telefon, tohle prostě, chceš telefon. To tady přišla třeba hlasovka, jo.
2: Ahojky, zdravím do rádia. Moje dcery, dneska už dospělé ženy, chodili spát v 8 hodin, to měli prostě nařízeno od rodičů, ode mě, od tatínka, ale měli do 9 hodin povoleno si číst. Takže si samozřejmě četli. Hezký den, Kamila.
0: Hezký, hezký. Taky tady je zpráva od Káji. U nás funguje kolik minut čtení, tolik minut na mobilu. Někdy čtou tak moc, že už ani na hraní není čas. A tohle si zapíšu do paměti, protože se mi tohle bude rozhodně jednou u mé dcery hodit. Takže děkujeme za vaše zprávy, za chvíli doprava a taky další muzika, na co se těšit, Rosé, Bruno Mars a Paté nebo Skript a Vilajem. Hezké ráno.
3: Hit Radio. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
4: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
5: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
4: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
5: A spousta dalšího čtení.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
10: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
11: Jízdy na bobové dráze.
9: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
11: Soutěže.
9: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
11: A koncert Tomáše Kluse.
9: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
11: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
9: nhr.cz.
12: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
13: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky. Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
14: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. safariresort.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zůstávejte opatrní v Českých Budějovicích. Dočasně neprůjezdná je ulice Marie Vidrové, kde je rozlitý olej. Jezdí se proto okolními ulicemi, tak s tím dopředu počítejte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Tohle je Hit Radio, taky Rose, Bruno Mars a Paté 8.30. Aha, hezké ráno, co pro nás má ravit?
1: Ranní update.
2: S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Koalice plánuje cestu na východ. Do Číny by měla vyrazit hned dvakrát, a to vůbec poprvé od prezidenta Zemana. Podle dostupných informací se ladí data, vyrazit by měl Tomio Okamura. Víkendové počasí nám bude dělat radost. Podle předpovědi nás čeká převážně jasná obloha se sluncem a teploty kolem 20 stupňů. Chladno, které meteorologové předpovídali na dnešek, se potom nejspíš konat vůbec nebude.
0: To je vlastně pravda, že dneska mělo být ošklivo, a kolik má být dneska stupňů?
2: Až 22. A úplně živě si pamatuju, že jsem ve čtvrtek čet, že dneska ve středu bude 12.
0: No tak rozhodně je to milejší překvapení, než kdyby to bylo naopak,
2: to
0: že
2: určitě.
0: Jo? A stejně si říkám, ta práce meteorologu, to je prima job, co? Něco řekneš, to tak jako pade na pade, no, to vyjde nebo to nevyjde. No,
2: to je podobně jako my.
0: Asi tady. Tak. Nicméně v pátek taky začíná kromě hezkého počasí retro víkend. Od pátečních 7 ráno až do nedělních 18 do vás budeme sypat to nejlepší od 90. A i tohle by tam mělo svoje místo. Košín na Hit Rádiu, hezké ráno.

8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, krásné ráno a už jste slyšeli tu novinku o Rolling Stones? Na to si zesilte rádio. Tyhle legendy z Británie totiž včera večer oznámili, že 10. července vydají nové album Foreign Tongues, cizí jazyky. To se objevilo na jejich webu. Současně taky nasdíleli nový single In The Stars, ten je k poslechu online, pokud byste si ho chtěli dát. No a co mě osobně teda moc baví, je sám Mick Jagger ve 82. 82 let a skotačit jak za mladá, neuvěřitelný. Myslím, že to můžeme připsat tomu zdravému životnímu stylu, nebo co? No jo, tak věk je jenom číslo. Tak 10. července nové album venku, no a my se teď na Hit Radio vrátíme na konec 90. a dáme jednu z jejich klasik. Anybody seen my baby? Tohle jsou Rolling Stones a já vám přeju krásné středeční ráno zítra rádiem. Pojďme na to!

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla.
0: A zprávy od babičky a dědy?
1: To je content bez filtru.
0: Co takhle na nich vydělat?

0: jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
7: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
12: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. We will

0: Sweet but Psycho, tohle jsou songy pro lepší start vašeho rána. S vámi Hit Radio, pěknou středu přeju. A dotaz, už jste se zapojili do soutěže o smartfony pro celou vaši rodinu? Díky spolupráci s Tesco Mobile můžete vyhrát celkem 4 telefony a každý pátek taky nákup za 10 000 korun v Tesku, to je týdenní výhra. Nicméně každý den někdo z vás vyhraje výhru denní, a to karetní hru Surikarty. No a my tento týden hledáme ty nejbláznivější SMSky, které vám poslali prarodiče. No a hru Surikarty vyhrává dnes Péťa, která samozřejmě i dál soutěží i o zmíněnou hlavní cenu. Péťa napsala: moje babička a mobil, to bylo luxusní, její SMSky by se daly klidně zarámovat. Asi nejlepší byla v den, kdy jsem maturovala, napsala: držím ti palce a když to neuděláš, uvolnilo se místo v prasečáku, říkala teta Maruš. Tak neboj, tvoje babi. PS, už jen proto jsem to udělala a to je naprosto geniální, to je motivace. No tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz, kde najdete komplet detaily.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Hitradio Faktor.

0: 8.57, Nico Santos a Fast Boy na Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a dojeli jsme do cíle. Dneska to byla odlehčená verze snídaně. Jasmin měla volno, tak jsme to zvládli spolu, tak vám chci poděkovat za další společné ráno. Už teď se těším na zítřejší šestou, kdy se tady potkáme, a to nejenom na vás, samozřejmě, až nás zase budete bavit vašimi příběhy, ale taky na to, že zítra začíná prodloužený víkend. Zítra je poslední pracovní den, tak budu moc rád, když se stavíte.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Já jsem Michal, teď už vám popřeju bez vás středu, zvládněte den a zítra ráno v 6. Čau!
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jsem rád, že teď nemusím informovat o žádné vážné dopravní nehodě. Nic aktuálně takového se neděje. Dejte si ale pozor u Černé po Šumaví, respektive u Muckova, mezi Muckovem a Hořicemi na Šumavě. Je tam po dopravní nehodě rozlitá nafta na vozovce, tak ať vám to neuklouzne. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
9: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k novele upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu. Její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Rekonstrukce nádraží v Táboře začne letos v červnu. Práce by měly být hotové na začátku roku 2028. Původní historickou budovu nádraží doplní dva nové přízemní objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý zajistí přímý příchod do podchodu. Praha si tento týden znovu připomíná povstání, které osvobodilo město z nacistického područí. Události si lidé můžou nově projít i v mobilu. Pomáhá s tím aplikace s mapou barikád a pietních míst. K ní více řekne mluvčí města Tadeáš Provazník.
10: Díky této unikátní interaktivní mapě mohou Pražané zjistit více o pietních místech v okolí svého bydliště i celé Prahy, uctít památku padlých a symbolicky v uvozovkách zapálit online svíčku u pomníčku. Mapa zároveň obsahuje detailní informace o jednotlivých památnících,
9: jako je například přesná adresa, fotografie nebo počet vzpomenutých osob. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
2: Jak psala meteoroložka Dagmar Honcová na svém Instagramu, máme zalito. Ano, i na jihu Čech zapršelo, přeháňky a bouřky se mohou objevit i během dnešního dne a naměříme 24.
1: Hit Radio Faktor.
2: Středeční dopoledne je tady, dneska už je to 124 let od chvíle, kdy Johann Zink z Českých Budějovic poprvé pozoroval planetky ve sluneční soustavě. Vy už 100% vyhlížíte konec pracovního týdne a my uděláme vše pro to, abyste dneska měli příjemný den. Máme pro vás hity Naughty Boy, La La La a právě teď Pink. Hezké dopoledne.

to jsme byli o pár let mladší a o pár kil hubenější. Lehčí. Simple Plan, Welcome to my life. A jestli se už poohlížíte po dopolední svačince, tak dneska můžete i něco méně zdravějšího. Dneska slavíme Mezinárodní den proti dietám, což je svátek, který má hlavně upozorňovat na šílené a nezdravé diety, které lidstvo provázejí po celá staletí. To mě zaujalo, protože já jsem se tady dočet, co všechno lidi byli schopni udělat pro to, aby zhubli, jaký šílenosti. Například se rozhodli hubnout pomocí tasemnic. Někteří použili dokonce i pilulky s jedem. Narazil jsem tady i na operaci jazyka nebo nějakou octovou dietu. To vůbec netuším, o co jde. Octová dieta. V každém případě odborníci tvrdí, že tou nejzaručenější dietou je jíst střídmě a zdravě, hýbat se, nestresovat se a pořádně spát. Jestli teda můžu poradit, tak za mě naprosto dokonale funguje dieta 3N. 3N. Nekoupíš, nemáš, nesežereš. Teď už ale pro vás dáma, která měla včera narozeniny a které se povedlo schodit pár kilo. Co pár kilo? Ze sympatické boubelky se stala krásná štíhlá dáma. Tak by mě zajímalo, jak toho tenkrát docílila. Možná si přestala sladit čaj, nevím. Tady je každopádně Adele.

0: Tak teď už je to jasné, dnešek bude prostě OK. Robin Schulz a James Blunt, Hit Radio Faktor s vámi. Představte si teplý letní večer, slunce už pomalu zapadá, vzduch je plný vůně grilovaného masa a vy se s přáteli usazujete na pohodlné zahradní soupravy. Prostě dokonalá chvíle na odpočinek. Díky nám máte ale možnost tuhletu pohodu ještě umocnit. Ve spolupráci s Doppler.cz můžete vyhrát luxusní zahradní nábytek v hodnotě 24 000 korun. Už teď si můžete představit, jak sedíte venku, nohy v pohodlném křesle, popíjíte něco osvěžujícího a užíváte si kousek ráje na zahradě. Stačí se zapojit do soutěže a každý den máte šanci vyhrát poukázky na nákup v hodnotě 1000 korun a v pátek vyhrajete zahradní soupravu Meran za 24 000 korun. Tohle léto může být vaše. Tak na nic nečekejte, zaregistrujte se na našem webu a buďte odpoledne na telefonu.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
13: Unihobby.
12: Vše pro tvé zelené království.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Mazda webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Krásně nám to utíká. 9.32, Ella Henderson. V Českých Budějovicích se pořád něco děje. Pokud hledáte plány na dnešní odpoledne nebo večer, tak od 5 hraje na Střeleckém ostrově Dynamo zápas proti Jihlavě. A až to skončí a světla na stadionu zhasnou, tak se můžete přemístit hned vedle ke sportovní hale u Stromovky na noční běh pro světlušku. Registrace je od 7, 8 zahraje kapela a závod začne od 9 hodin večer. Vybrat si můžete 2 tratě, jednu kratší a jednu delší, záleží na vás, jak se cítíte. Každopádně ta motivace je velká. Dostanete totiž balíček s čelenkou nebo čelovkou a hlavně pomůžete dobré věci. To je to nejdůležitější. Tak doufám, že se potkáme, teď další hity. Tohle je Dajdou. I didn't hear you.

0: Pitbull a Back in Time, Hit Radio Faktor a za chvilku 9:45. Pokračuje souboj o nejoblíbenější evropskou destinaci. Zjišťujeme, kam byste vyrazili na dovolenou. Hlasujete na našem Instagramu ve storíčku a já si všímám, že zatím preferujete hlavně teplejší destinace. Například včera stály proti sobě Norsko a Řecko a vy jste poslali dál právě prosluněné Řecko. Přitom teda mě osobně by Norsko lákalo daleko víc. No uvidíme, jak rozhodnete. Hlasujte dál na Instagramu Hit Radio Faktor. Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové plkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: V Ternu nyní v akci. Jihlavanka Standard Originál. Mletá káva 1000 gramů za 209,90. Rajčata Sherry Keříková 100 gramů za 7,40. Ryze České Terno.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
6: Bauhaus. Když se to má podařit.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
10: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
11: www.elvaprofi.cz.
12: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
14: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
15: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Yeah.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Changes, 9 hodin 57 minut, to bylo Ságo a za chvilku zaspívá Katy Perry. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, díky, že nás ladíte i za volantem, silnice 141 na Prachaticku u Libínského sedla. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. U vozovky se pohybují krávy, jo, tak dávejte na to pozor, šťastnou cestu. Budeme rádi i za vaši spolupráci, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny a nepovinná těžší zkouška z matematiky. Didaktickými testy státní maturity dnes končí, začaly v pondělí. Ke státním maturitám se letos přihlásilo přes 84 tisíc takzvaných prvomaturantů. Klatovy si připomenou 90 let od založení pošumavského aeroklubu a otevření letiště. Oslavy proběhnou během dne letiště Josefa Hubáčka, který letos připadá na 9. května. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí města Radmila Nagovská.
9: Návštěvníci se mohou těšit na unikátní historická vojenská letadla. Součástí programu bude také komentovaná výstava předmětů a artefaktů pilotů, kteří bojovali během druhé světové války v řadách britských a československých perutí RAF.
8: Chybět nebudou ani letouny pošumavského aeroklubu Klatovy. Evropská unie vyzvala americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrůžky amerického prezidenta Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut. Podle francouzského prezidenta Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci, než ztrácet čas pohrůžkami ohledně cel. Prvním finalistou fotbalové ligy mistrů je Arsenal. V odvetě semifinále porazil doma 1-0 Atletico Madrid. Arsenal postoupil do finále po 20 letech.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: I dneska počítejte s deštěm, dorazit má v odpoledních nebo večerních hodinách, vyloučené nejsou ani bouřky, no a teploměr ukáže 24.
6: Hit Radio Faktor.
0: Chystáme pro vás retro víkend, podrobnosti za chvilku a slíbit můžu i hudební retro pozvánku. Tak zůstaňte s námi.

10 hodin 10 minut, tohle byl John Newman, Love Me Again. Asi víte, že jsme se nedávno rozrostli, máme nové Hydrádio 90, kde vám 90 hrajeme non-stop. Ale není to žádné retro rádio, jak byste čekali. Naše moderátorské legendy řeší aktuální témata, aktuální události a k tomu pouští hudbu, kterou jste v 90 milovali. Ještě dodám, že 90 najdete nebo naladíte kdekoliv v České republice.

Republice na DABu a poslouchat ji můžete i na streamu přes naše webovky nebo přes radia.cz. No a právě ve spolupráci s Hitrádiem 90 připravujeme váš oblíbený retro víkend. Pozor, tentokrát to bude opravdu pořádná jízda, protože my začneme už v pátek v 7 hodin ráno a pojedeme až do nedělního večera. To bude mazec. Není to všechno, ještě pro vás máme takovou třešničku na dortě. V sobotu večer od 9 rozjedeme i retro party. Čeká vás 3-hodinový playlist plný Eurodance, takže si u vás doma, třeba i na zahradě, pořádně trsnete. Tak co, budete u toho s námi? Já se těším jako malé Jarda. Ještě jednou připomínám, že váš oblíbený retro víkend vypukne už tento týden v pátek v 7 hodin ráno. Tak se těšíme. Tady je taky pozvánka, přichází Cranberries právě teď.

0: melodie, Topic a Hit Radio Factor. Máme středu, to znamená, že vy dneska můžete být tím, kdo rozveselí den někomu jinému. Jestli máte chuť někomu vzkázat něco milého, nebo třeba šťouchnout do kamaráda, nebo si nechat jen tak zahrát váš oblíbený hit, tak máte možnost, protože dneska večer hrajeme na přání, konkrétně od 18 hodin, takže ať už budete na gauči, v autě, nebo budete sedět s přáteli, dejte nám vědět, co vám udělá radost a co vás naladí na zbytek tohoto týdne. Budeme se těšit, za chvilku Krištof, hned teď.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: Proto.
9: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Toubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích?
17: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
18: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberete jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
5: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
6: Unihoby.
5: Vše pro tvé zelené království.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů? A každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
21: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
22: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Abrakadabra a přičarovali jsme si další prodloužený víkend. Pozor, tentokrát budou muset provozovny s plochou na 200 metrů čtverečních zavřít. No a pokud byste náhodou chtěli ten volný den věnovat pracím na zahrádce, stavební práce a podobně, nebo vyklízet sklep, případně půdu, tak i sběrné dvory na území města České Budějovice zůstanou zavřené. Pojďme se ale podívat, kde to naopak u nás na jihu Čech bude žít.
1: Kam vyrazit?
0: Do safari resortu Hluboké u Borovan můžete tentokrát vyrazit na první ročník akce Amerika na safari, kde se potkají burácející americké vozy s dobrodružnou atmosférou safari. V sobotu se můžete těšit na spanilou jízdu amerických aut, soutěž o nejhezčí vůz srazu, ukázky hasičů, včetně vyprošťování i celodenní hudební program. Všichni gurmáni a fanoušci dobrého jídla by měli navštívit v sobotu třeboňské Masarykovo náměstí. Tam od 10 do 19 hodin proběhne jarní street food festival. Čeká vás celodenní přehlídka food tracků a stánků s chutěmi z různých koutů světa i poctivou českou klasikou. Chybět nemá ani výběrová káva, víno a pivo z menších pivovarů. To v Táboře na náměstí se na sobotu chystá Mint Market, spojený se slavnostním zahájením turistické sezóny. Těšit se můžete na více než 40 tvůrců a designérů z Česka i Slovenska, kteří nabídnou autorskou módu, šperky, designové kousky i delikatesy. Odpoledne pak ožije pódium hudebním programem. No a od čtvrtka do soboty bude Sokolský ostrov v Českých Budějovicích patřit rodinnému festivalu Rozsviť tmu. Každý den od 16 do 20 hodin vás čeká program plný hudby, inspirativních setkání i zábavy pro děti a dospělé.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Mě z těch jejich hitů vždycky naskočí husí kůže. To je neskutečný. 10.42 a Coldplay. Pojďme si v tom udělat jasno. Máme středu, ale zítra nás čeká závěr pracovního týdne a pak další prodloužený víkend. Člověk si na to velmi rychle zvykne a rád. Je mi jasný, jak to teď vypadá taky na pracovištích, ta morálka pracovní. Pondělí trochu práce po víkendu, úterý práce, středa práce, čtvrtek trochu práce před volným dnem, pátek volno. Sedí to? Hlavně to moc nepřehánějte, laďte nás dál, za chvilku Justin Bieber. Hit Radio.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla.
2: A zprávy od babičky a dědy?
1: To je content bez filtru.
2: Co takhle na nich vydělat?
1: Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu.
2: Zprávy v rodině jsou občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
6: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cbcz.
9: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirák.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindl X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Májové dny v onlineshop.cz.
13: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
1: Hit Radio.
17: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
18: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
1: Hitrádio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Když nemůžeš, tak přidej, to ale neplatí na silnicích. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Aktuálně se u nás jezdí bez vážných komplikací, to je skvělá zpráva. Dávejte ale pozor, v Českých Budějovicích za křižovatkou Pražská Strakonická, odbočka na Suchomelskou, respektive k Unihobby, tak tam dávejte bacha na kluskou vozovku. Je tam po dopravní nehodě rozlitá nafta na vozovce. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
4: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
5: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safari Resort CZ.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Lidé a firmy zatím odevzdali téměř 2,5 milionu přiznání k dani z příjmů za loňský rok. V pondělí, kdy byl poslední termín pro odevzdání přiznání v elektronické podobě, jich bylo 91 tisíc. Prostřednictvím daňového poradce je možné přiznání odevzdat do 1. července. Karlovarský kraj dál bojuje s invazivními druhy rostlin. Region trápí třeba netýkavka žláznatá, lupina či různé druhy křídlatek. Nepůvodní rostliny se v krajině dlouhodobě nekontrolovaně šíří a vytlačují původní vegetaci. Majitelům pozemků proto přispívá na jejich likvidaci kraj. Píše to server i dnes. Výbor Europarlamentu odmítl zpřísnění technických kontrol pro auta starší 10 let. Europoslanci z výboru pro dopravu podpořili zachování dvouletého intervalu. Konečné schválení pozice Evropského parlamentu je v plánu na plenárním zasedání ve Štrasburku v květnu. Hokejové NHL zářil Martin Nečas. Ve druhém kole play-off pomohl gólem a přihrávkou k domácí výhře Koloráda 5-2 nad Minnesotou. Laviny vedou v sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohráli.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Teď dopoledne se venku procházejte úplně v pohodě bez deštníku, ničeho se nebojte, ale odpoledne bacha, už by vás mohla přepadnout nějaká ta přehaňka nebo dokonce bouřka. Jinak v maximech dneska 24 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: Hezké dopoledne přeje Matyáš a protože se blíží víkend, tak si k tomu i stylově zahrajeme. Je tady víkend, Blinding Lights.

To byly španělské rytmy, Alvaro Soler a Hydradio Factor. Aktuálně v našem éteru hrajeme o karetní hry Surikarty, taky o poukázky v hodnotě 10 000 korun na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A pozor, hlavní výhra to jsou 4 smartfony Redmi Note 15 Pro. Takže jestli chcete vyhrát, najděte si ve svém telefonu zprávy od prarodičů. My totiž hledáme nejlépe nějakou vtipnou, usměvavou a milou SMSku. Formulář je připraven na našem webu a výhra může být vaše. Tak co vám psala babička nebo děda? Že jim nejde zapnout počítač? A nebo že máte přijet na vepřoknedlo Zelo? Dejte nám vědět co nejdřív, soutěžíme odpoledne u Jirky Pelnáře a ta hlavní cena, ta je fakt lákavá. Díky nám budete mít lepší fotky a ještě lepší zprávy pro celou rodinu. Web hydradiofaktor.cz

0: To je pohoda a zároveň neskutečná energie. Show Salaf Tonight. Teď vám v hlavě vytvořím naprosto krásnou představu, jo? Ale pojďte se mnou, ať to spolu cítíme, jo? Představte si, že se ráno probudíte v srdci přírody, na Šumavě. Děti jsou na hlídání u babičky a vy slyšíte jenom zpívat ptáky, cítíte čerstvou vůni lesa a chystáte se na snídani, pozor, kterou nemusíte připravovat vy. Po snídani si pak naplánujete procházku, pak fitko, wellness, masáž. Tohle není jen představa, to je realita. Tento týden soutěžíme ve snídani šampionů o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Krásný místo, tak vstávejte s námi a zapojte se do rychlé pětky. Jakmile vás vybereme, jízda začíná. Pět rychlých otázek a každá správná odpověď vás přiblíží k této parádní ceně. Tak držím palce.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
8: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
9: Unihobby.
8: Vše pro tvé zelené království.
10: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
11: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
10: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
12: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
15: www.elvaprofi.cz
16: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
17: V
9: Peniny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Peny. Nakupujte hezky česky.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

toho je vlastně pozvánka na náš retro víkend. Forever in Love a legendární Silver. A teď je tady něco, co vám 100% zlepší den. V Litvínovicích u Českých Budějovic se totiž znovu objevila labutí rodinka a letos je ještě početnější. Mají celkem 7 mláďat. Si to představte, že byste museli vychovávat 7 dětí. Na třetím rybníce je to opravdu nádherná podívaná, ale pozor, labutě taky často přecházejí přes silnici, chodí sem tam a proto obec znovu umístila výstražné značky Pozor labutě, abyste vy řidiči dávali bacha. V loni tam ty značky byly taky a bohužel se stalo to, že jedno mládě zahynulo při srážce s autem. Takže až pojedete z Litvínovic do Šindlových dvorů, nebo naopak, jsou tam 3 rybníky a u nich tahle labutí rodinka. Tak nezapomeňte zpomalit. I my teď zpomalíme, je tady Ellie Goulding.

0: je dokřičeno. Tohle byl Linkin Park u nás na Hitrádiu Faktor. Za chvilku 11:45. Pokud máte děti, tak to máte plány na dnešní odpoledne podobný, ne-li stejný. Až přijdou ze školy, tak to s nima všechno projet, udělat domácí úkoly. I když teda doufám, že dneska to bude bez počítání, protože se slaví den bez domácích úkolů, tak doufám, že to paní učitelky ví. Ve 12 hodin pro vás máme srdcovky, dneska se ozve Alanis Morissette, For The Cause nebo Annie Lennox a já se těším zase příště.
1: Hledáte práci? Mrkněte na hitradiofaktor.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradiofaktor.cz.
2: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
5: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
9: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
10: Jízdy na bobové dráze.
8: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
10: Soutěže.
8: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
10: A koncert Tomáše Kluse.
8: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
10: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
8: nhr.cz.
11: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
12: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
13: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
14: Uniho by.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, pozor, na Táborsku policejní hlídku voláte od STKčka v Soběslavi, tak nohu z plynu, jezděte tak, jak se má, a šťastnou cestu. Když narazíte na problém, jsme tady. Vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
13: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Raňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
14: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
13: Omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. České domácnosti ve druhém pololetí loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen energií. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Letos by tento trend měl pokračovat. Americký herec John Malkovich dostal chorvatské občanství. Z této země má předky. Potvrzení mu během krátkého setkání v Záhřebu předal tamní ministr vnitra. O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu. A to zejména kvůli politické situaci ve Spojených státech. Teď ještě pohled k nám.
2: Příští sobotu se v Jindřichově Hradci pořádně zapotíme, poběží se tradiční závod Běž na věž, při kterém zdoláme 153 schodů na vyhlídkovou věž u kostela Na nebevzetí Panny Marie. Akce je pro děti, dospělé i seniory a nejde jen o čas, ale i o atmosféru a výhled z výšky přes 35 metrů.
15: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. Beton.Těšovice.cz.
2: Dneska odpoledne přehaňky jen ojedinělé, vybereme si to ale večer, to má pršet na celém území našeho regionu a nevyhneme se ani bouřkám.
1: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
16: Jak jste právě teď mohli slyšet venku, tak sirény po celém Česku ohlásili, že je středa 12 hodin a začínají srdcovky na Hitrádiu. Takhle jsme domluvení, to je jasný. Pět hitů, které nás vrátí do doby, kdy jsme si doma po večerech prohlíželi fotoalba s vytištěnýma fotkama. Pamatujete si to, jak sedíte na gauči nebo v obýváku na zemi a smějete se nad fotkama z dovolené, ze soustředění, z dětství, z rodinných oslav? To je věc, kterou s Instagramem prostě nezažijete. No a hity, které jsem pro vás dneska vybral, tak ty zase nezažijete s jiným rádiem. Tak jdeme na to, rok 1996. a Alanis Morissette.
7: Hit Radio Factor.

0: Alanis Morissette je jako srdcovka s číslem 1 a posloucháte Hit Radio 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Lucka mi poslala zprávu na číslo 777-937-777. Ahoj Jirko, teď si mě vrátil do dětství a přesně si to vystihl. Pravidelně jsme s rodičema sedávali na zemi v obýváku nebo v kuchyni u stolu a prohlíželi si staré fotoalba. Musíme najít a dnes večer si je znovu prohlédnout. Všechny sociální sítě nám berou tu radost ze vzpomínek. Vzít fyzicky fotku do ruky, to byla krása. Doteď slyším mýho tátu, jak na mě křičí, abych ji držela opatrně a nezapatlala jí prstama. Hezký den, Lucka. Děkuju za tu zprávu. Jasně, to prostě to mělo obrovský kouzlo. A to ještě vůbec nemluvím o tom, když jste si šli nechat ten film teprve vyvolat a těšili jste se, až budou fotky hotové. A uvidíte, co jste vyfotili a jestli ty fotky vůbec vyšly. To prostě to opravdu jako dneska nezažijeme. Ono je to stejný, asi jako když si chcete pustit písničku a vezmete si telefon a jedním kliknutím na displej, tak si ji pustíte, a nebo jste museli vzít kazetu, dát ji do kazeťáku, zmáčknout play a modlit se, že se nezašmodrchá páska. Tak to je přesně ta doba, na kterou my dneska vzpomínáme. No a protože je máj, lásky čas, tak každý si zaslouží druhou šanci. Říká se to v životě, tak si dáme i jednu velkou romantickou píseň, která vystihuje tu druhou šanci. Another Chance, Roger Sanchez na Hit Radio.

0: Nádherná cover verze tohle legendárního hitu. Něco, co se nám hodí takhle do středečního poledne k obědu. No, paráda. Tak snad nezaprší.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Je 12 hodin 15 minut, posloucháte středeční srdcovky na Hitrádiu. Jdeme do 90. let. Jaký film se vybavíte z 90. Teď, když bych se vás zeptal. Možná, že se najdou tací fajnšmekři, kteří řeknou Striptease s Demi Moore. Viděli jste ho? Pánové? Předpokládám, že ano. Dokážete si vybavit píseň, na kterou tam Demi Moore tančí, respektive na kterou se oblíká, alebo obráceně? Já myslím, že asi ne. Ale tu scénu předpokládám, že máte prakticky teď jako před očima. Ano, dáme si hit právě z tohoto filmu. Zároveň je to hit z roku 1992. Co je nejzajímavější, tak je to hit, který je úplně z historicky prvního alba, který Annie Lennox vydala. Jmenuje se Little Bird, ten song. To album je skvělý mimochodem, ale moc se nehraje. Přitom to mělo obrovitánský úspěch. Dokonce ho zpívala v roce 2012 na závěrečném ceremoniálu, když se uzavíraly olympijské hry. Tak teď zavřete oči, představte si Demi Moore a hezkou středu.

0: Ken poslední dobou posloucháte středeční srdcovky na Hitrádiu. Ano, bez pozvání.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Bez pozvání jsme u vás. Reddy Kirken, tady ještě v době, kdy s nimi zpíval Michal Hruza. Tenhle hit letos, věřte nebo ne, slaví sváně. Kolik byste teďko řekli? Třeba 10, 12, 13, 15? Ne. 20 let. 20 let posloucháme už hit poslední dobou. Je to možný, jak to letí? Stejně tak letí i naše srdcovky, je 12.24, tohle byla pátá srdcovka, už nám zbývá jenom jedna, která je na vaše přání. A taky dneska to můžeme udělat trošku zajímavější tady na Hitrádiu, protože když jsem se ptal na filmy z 90. tak jste mi úplně tady zase zaplnili celý náš WhatsApp na Hitrádiu. A lítají mi tady legendární filmy jako Rocky, Rambo, Terminator, Pretty Woman a takhle bych mohl pokračovat celou videopůjčovnu. No tak si říkám, no tak si pojďme dát nějaký hit filmovej, z legendárního filmu. Dejte vědět na 777-937-777, jaký film jste měli v 90. nejradši. A je jedno, jestli byl natočený nebo nebyl natočený v 90. letech, to je fuk, klidně může být starší. Důležitý je, co byste v těch 90. měli rádi. A já kouknu, jestli to tady mám, jeden vyberu a dáme si za chviličku vzpomínku taky na naše filmové dětství a pubertu. Do té doby z hitů třeba například Sia.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
11: Unihoby.
10: Vše pro tvé zelené království.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
1: Fizomat stavebniny.
11: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
16: Cemix fasáda, trvalá paráda.
11: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Fizomat.
17: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
18: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Sia na Hit Radio ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, taky srdcovky, s vámi Jirka Pelnář a musím teda říct, že to vypadá, že Hříšný tanec je opravdu nejoblíbenější film 90. let, alespoň tedy podle těch zpráv, co píšete na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Takže je úplně jasný, že srdcovka na přání dneska, která je tedy filmová, tak je z Hříšného tance. Ale, ještě tady mám takovou jako jednu osobní věc, protože mezi všema těma zprávama jsem objevil taky jednoho člověka, který napsal i film, který já jako dítě jsem měl úplně jako ze všech filmů prostě nejradši. A to je Krvavý sport. Jean-Claude Van Damme, Krvavý sport, prostě jako masakr. I ten soundtrack je nádherný, ale Hříšný tanec má v našich srdcovkách v tuhle chvíli přednost. Každopádně, pokud i vy jste měli rádi Krvavý sport, jako kluci jste si hráli na Van Damme, tak se určitě vybavíte tu finálovou scénu na Kumité, ten poslední zápas. A tam je prostě jako tahle melodie a tu si vlastně poprvé v historii celého Hit Rádia alespoň na chviličku zahrajeme. Takže to je pro vás, pro milovníky krvavého sportu. Právě teď. A je to tady. Jedna otočka ve vzduchu. Druhá otočka ve vzduchu. Třetí otočka ve vzduchu. Pápa a čonklí padá k zemi. Já se musím podívat dneska večer, to je nádhera. No tak jo, no a teď ten Hříšný tanec. Srdcovka na přání, mimochodem, tohle je rok 1963, by the way. The Ronettes, Be My Baby.

0: Ed Sheeran na Hit Radio, 12 hodin 42 minuty. Dnešní srdcovky jsou u konce, díky za ně. Zítra zase ve 12 hodin pokračujeme a pokud chcete skutečnou nálož legendárních srdcovek, tak od pátku až do neděle retro víkend Hit Radia. Začínáme v pátek v 7 ráno, končíme až v neděli v 18 hodin. To znamená, že opravdu to jsou jako fantastický 3 dny, kdy si budete užívat legendární hity, které jsou, řekněme, už trošku šedivé, pár vrásek mají, ale pořád jsou geniální. Tady u nás na Hit Radio.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Ternu nyní v akci. Jihlavanka Standard Originál. Mletá káva 1000 gramů za 209,90. Rajčata Sherry Keříková 100 gramů za 7,40. Ryze české Terno.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
8: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz. Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz. Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
13: Hit Radio.
14: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun.
15: Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
16: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Provoz by aktuálně neměla brzdit žádná vážnější nehoda ani výraznější kolona. Na rychlost pozor v obci Nedabile na trase Budějce Trhové Sviny. Hlásili jste tu černého civilního Kodiaka. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, pokud už máte rezervaci zájezdu i s termínem, ale schválené volno zatím ne, můžete přijít o peníze. Jaký je tedy doporučený postup, to řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
3: Nejvhodnější chvíli k úhradě jakýchkoliv výdajů spojených s dovolenou je okamžik, kdy zaměstnavatel prokazatelně vaši dovolenou schválí anebo určí její čerpání. Pokud totiž zaměstnavatel následně již určenou dovolenou zruší, musí vám vzniklé náklady nahradit.
2: Bez potvrzení dovolené ale nesete celé riziko vy sami. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek. Druhý snižuje na 40% částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. V Curychu se léčí muž s hantavirem, předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí tímto virem nakazilo. Švýcarská vláda uvedla, že švýcarským občanům v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Hluboká má nové volejbalové hřiště. Hantukové sportoviště v parku Hluboká stálo téměř 1,5 milionu. Přesunulo se sem z Podzámčí, kde se chystá stavba zimního stadionu. Sloužit má volejbalistům, dětem i veřejnosti. První zápas už je domácí, pokřtili výhrou 3-0 nad českobudějovickým Jihostrojem.
5: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
4: Dáme si počasí odpoledne, snad zavládneme bez deštníku. Přehaňky dorazí prý až k večeru a místy se k ním přidají i hromy a blesky. Tak uvidíme.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio, 1 hodina odpoledne, dobrou chuť k obědu přeju, takhle ještě pokud jste vyrazili o něco později než vaši kolegové v práci. My si dáme další skvělý hity, Tayo Cruz, Benson Boone, taky Pink. No a protože v pátek bude zavřeno, tak zítra, tak bude druhá světová. Ve všech obchodních centrech, jo, protože 3 dny před námi, nebo vlastně 1 den zavřeno, tak to si musíte udělat jako pořádný zásoby. Tak pokud vyrazíte takhle do boje, já vám k tomu dám náboje. Už zítra 10 000 korun na nákup, to je jedna věc. Jak se do hry zapojit, tak to vám řeknu už za chvíli. No a zároveň budu taky rozdávat dnešní denní výhru, a to rodinné karty Surikarty. Rodinnou hru. Lucie tady na mě kouká jako jedna taková sorry karta.
2: No tak jestli to někam spěje.
6: Já sám nevím, co jsem chtěl říct. A proto tady pracuju.
0: Hit Radio Faktor.
6: Dáme si Pink na Hit Radio právě teď s hitem Zoubr.

0: these beautiful things that I've got.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tayo Cruz, Dynamite, tedy Dynamit, no a tohle je taky dobrá bomba, co tady pro vás mám na Hit Radio už druhým týden. Zítra mezi 12. a 15. tak buďte na telefonu, pokud s námi hrajete o nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile v hodnotě 10 000 korun. Pokud nehrajete, tak pořád ještě máte šanci se přihlásit do hry. A to i právě teď na webu hitradio.cz. No a kdo ví, třeba kromě hlavní ceny vyhrajete i denní výhru, což jsou Sury karty, tedy karetní hru pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa a odborníka na rodinné vztahy. Sury karty dneska posílám Davidovi, a to za SMSku, kterou mu poslal jeho děda. Teď můžu přečíst. Chlapče, chlapče, ty až dostaneš jednou rozum, tak ho samou radostí ztratíš. Taky v tom slyšíte vašeho dědu. Nádhera. Tohle jsou přesně ty úsměvné rady od prarodičů a SMSky od prarodičů vyhrávají právě tento týden. Jestli máte nějakou vtipnou, tak ji zadejte do formuláře na webu hitradio.cz a zítra poslouchejte Hit Radio mezi 12. a 15. hodinou. Pokud žádnou takovou zprávu nemáte, protože říkáte si třeba bohužel babička s dědou už tady mezi námi nejsou, se na nás dívají jenom ze zora. Nebojte se, příští týden budeme hrát taky a zároveň příští týden budeme mít zase trošku jiné rodinné téma. Protože ty SMSky v rodině, ty jsou úplně nejvíc. A Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci Výhody v Tesku, a to pro celou rodinu nebo partu přátel. A tím pádem tady pro vás máme příští týden, kromě té finální výhry 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, ještě navíc takový bombonek, jo? Třešničku na dortu, ne jednu, ale rovnou čtyři. Prémiové mobilní telefony Xiaomi čtyřikrát, jo? Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu, anebo tedy ty nejbližší přátelé. To už necháme na vás. Tak jo, na webu hitradio.cz se dozvíte veškeré podrobnosti. Ještě jednou gratuluju Davidovi a kdo ví, třeba zítra mezi 12. a 15. se spolu živě uslyšíme ve vysílání Hit Radia.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci Výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Až by člověk řekl starý dobrý činasky, takhle oni jsou dobrý, super, pořád, to jo, ale tohle to už je taková klasika. Drobná paralela na Hit Rádiu ve 13 hodin 25 minut, za chvíličku Lady Gaga, taky One Republic. Posloucháte Hit Rádio a víte, jak se na 1. máje líbá pod stromem? Na apríla se dělají žertíky a třeba na Den matek se mamkám nosí KitKat. Víte to? Jasně, že? Děláte to? Jo? No takhle, já jenom, že dneska je Mezinárodní den bez kalhot. Když jako dodržujete jednu tradici, naložte si s touto informací, jak chcete. My jsme si to tady u nás na Hit Rádiu taky vzali po svém. Myslím si, že Jasmin docela koukala ze snídaně šampionů. Toto možná rozdýchává ještě dneska. Možná, že vám o tom zítra sama bude vyprávět. Kdybyste to chtěli vidět, můžete se podívat na naše Instagramy, třeba ke mně, anebo klidně na Instagram Hit Rádia. Myslím si, že teď to video lítá úplně všude. Kdybych věděl, červený spodní prádlo, no nevím, už se v tom dál nebudu pitvat, koukněte se na video.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro Weekend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
14: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lady Gaga, Bruno Mars. Umřít s úsměvem na rtech. To je představa. Umřít s úsměvem na rtech. To vlastně jako můžou fanoušci fotbalového Arsenalu, protože ten se po 20 letech dostal do finále Ligy mistrů. Takže gratulace. My, fotbaloví fanoušci, se dokážeme úplně přesně představit, jaký pocit to je, protože my jsme se letos dostali na mistrovství světa ve fotbale a taky po 20 letech. To je doba. Fotbalový mistrovství světa začíná až v červnu, ale ono to uteče úplně vlastně stejně jako těch 20 let. Nebo 30 let, jo? 30 let je to od vydání tohohle hitu, který tady pro vás mám připravený, Alex Party. A je to taková pozvánka na retro víkend, který bude na Hit Rádiu už od pátku od 7 ráno.

0: Miles Smith, nice to meet you, tedy rád tě vidím, rád tě poznávám. To je věta, kterou můžete říct dneska, když otevřete ledničku a pak klidně všechno jídlo, které pozdravíte, můžete sežrat. A to naprosto beztrestně, protože dneska, kromě toho, že... A teď ono to možná jako už se souvisí, je Mezinárodní den bez kalhot, tak je zároveň taky i Mezinárodní den proti dietám. To jsou vlastně dva mezinárodní dny v ten jeden, který mě dost jako baví, protože dokážu si představit dnešní večer, jak sundáte kalhoty, vlastně ani nemusíte povolovat pás, jak si sundáte kalhoty, otevřete lednici a užijete si ten bílej sex se vším všudy. Nádhera, nádhera, tak to jsou plány na dnešní večer. Za chviličku Miley Cyrus, taky opět Radeček a až se budete takhle jako ládovat něčím dobrým, tak si vzpomeňte na Hit Radio. Zítra si o tom můžeme pokecat ve 12 hodin. Do 14. hodiny víme, co bude a po 14. hodině se tady na Hit Radio můžete těšit na naší oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslu.
1: Dopřejte si letos zahradu snů. Na Hit Radio Faktor hrajeme o zahradní soupravu Meran za 24 000 korun a každý den přidáme tisícovku na nákupy. Stačí se zaregistrovat na našem webu a mít po ruce telefon. Každý všední den voláme jednomu z vás. Správná odpověď a tisícovka je vaše. A v pátek ze všech přihlášených vylosujeme výherce hlavní ceny. Více na hitradiofaktor.cz.
2: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler trhové sviny. www.doppler.cz.
3: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
4: Tak teď je ten správný čas.
3: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
4: Nejvyšší výkupní ceny.
3: Peníze i hned na ruku.
4: Vše vyřídíme za vás.
3: Přebereme záruky.
4: Nabízíme i možnost protiúčtu.
3: Přijeďte.
4: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
3: Tým Autocentra Davokár.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho vypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
16: Uniho by.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Izomat stavebniny.
18: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
19: Best Beleza.
18: Nádherná zahradní dlažba.
19: Best Bellissima.
18: Dvě úžasné zahradní dlažby.
19: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
18: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit, poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Krátce před druhou, nehlásíte žádnou vážnější nehodu, která by komplikovala provoz u nás na jihu. To se nedá říct, to nám všem známým uzavírkách. Jestli stojíte někde v koloně, tak hlavně pevné nervy. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň, které prosazuje vládní koalice ANO, SPD a motoristů, dnes se Senát odmítl. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Novela jde teď zpátky do sněmovny, která koaliční většinou může veto Senátu přehlasovat. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro ČES. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos o třetinu nižší než loni touto dobou. Obsazenost hotelů je zatím na zhruba 50%. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Policie řeší rvačku před hotelem v Českém Krumlově. Dva muži se v pátek 1. května krátce po jedné ráno nejdřív hádali, pak došlo i na fyzický konflikt. Jeden z nich skončil se zraněním v nemocnici. Policisté tak hledají druhého muže a také svědky, kteří jim můžou pomoct s vyšetřováním.
4: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
3: Dneska odpoledne převážně oblačno a maxima do 24. Na večer ale pozor, bude pršet a místy prý dorazí i silnější bouřky.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Středeční odpoledne, to první středeční květnové odpoledne, pokračuje dál. Mezi druhou a třetí si dáme opět skvělý hity, který můžete slyšet pouze na Hit Rádiu a zároveň k tomu věc, která taky nikdy jinde není. Ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, taky zase budeme opěvovat už za chvíli a k tomu navíc ještě posuneme hranice českého humoru. Tak uvidíme, jestli to ještě vůbec jde.
0: Hit Radio

0: Gail na Hit Rádiu ve 14 hodin 5 minut. Je tady den, na který já se vždycky těším nejvíc, protože je středa a ve středu ve 2 odpoledne máme naší ruletu dvojsmyslů a ukazujeme se, jak ta čeština je opravdu nádherný jazyk. Pokud nevíte, o co jde, je to jednoduchý, prostě na WhatsApp 777-937-777 budete psát zprávy a nebo posílat hlasovky. Na základě toho, co nám tady vylosuje dnešní ruleta, jo? Je to vždycky, co se dá říct, v ložnici a pak ještě někde. Tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A u maturity. Co může zaznít v ložnici a u maturity? Je jedno, jestli to řekne maturant nebo ta komise, prostě co tam jako může zaznít v té místnosti. No, tak já jsem to před chviličkou říkal Luci hned po zprávách, co dneska dám do rulety. Ona se tak zamyslela a první věc, co jí napadla, tak bylo: no tak už to vytáhni. A bože, tak jo, tak a už mi to tady lítá na WhatsApp Hit Rádia. Takže, tak dneska si hochu propadl. Blbý, díky fandom, díky za zprávu. Tady máme, co tady máme? Nic, další, OK.

Enrique Iglesias na Hit Radio, 14 hodin, 14 minut. Dali jsme si dva hity na to, abyste měli čas napsat na WhatsApp Hit Radio na číslo 777-937-777. Co se dá říct, nebo respektive co může zaznít v ložnici a také u maturity? Logicky u maturity, protože dneska vrcholí ty didaktické testy. A tak jdeme na to. Je toho tady opravdu hodně, takže začínám, jo? Lenka píše, a co jsi si přál? Trojku? Tak to máš smůlu, no. Dobrý, tak si to zapakujeme, ne? Píše Honza, tohle je taky hezký, Ivča ze Šluknova. Tuhle neumím, můžu zkusit jinou? Taky dobrý. Šanci na opravu máš v září. Jasně. Neboj se, chlapče, prohrávni ten pytlík pořádně, Ježiši Kriste, to ne. OK, tak, a ty jsi se učil kde? Taky zajímavý. Samozřejmě, ještě se máš co učit, tohle je tak za tři, ano. Příště se líp připrav, neznalost neomlouvá. Taky dobrý. Za pár let se nikdo nebude ptát na to, za kolik to bylo. To je dobrý, to si budu pamatovat, to by se mi hodilo. A tohle je taky zajímavý. Další, prosím. Ano, nebo hele, uvidíme se zase v září. Taky hezký. No, co tady máme dál? Janičko, dnes ústní zkoušky na jedničku. Bože, to je tak uchylný tohle někde říct, opravdu v ložnici. OK, jedeme dál. Posílejte i hlasovky. Já zkusím vybrat to nejlepší, jo? Tu nejlepší zprávu nebo hlasovku. Už za chvíli, tady na Hit Radio. Co může zaznít v ložnici a u maturity?

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli roz...

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: B.O.B. a Hayley Williams na Hit Radio. Jestli opravdu smích prodlužuje život, tak já budu starší než otec Fura. Protože pročítám si tady vaše zprávy na téma, co se dá říct v ložnici a u maturity, nebo co může zaznít v ložnici a u maturity. Na WhatsAppu 777937777 je zpráva, že by to vydalo na dvě knížky a teda oceňuju váš smysl pro humor, je to dokonalý, tak jenom v rychlosti tady ještě mám třeba dnes doporučuji vyždímat ze sebe maximum, jinak to nedáš. Sedni si na potítko a ukaž, co ses naučila. Taky tak perverzní, že to není možný. A vybral jsem tady tři, jo. Asi úplně nejlepší, neumím se mezi nima rozhodnout, tak to nechám na vás. Ta první je, to je všechno, co umíš? No, ještě máme 12 minut, tak co teď budeme dělat? To je podle mě jako bronzová medaile. Stříbrná. Od Tomáše zpráva. Celý rok si se na to ani nepodíval, tak nedoufej, že tě nechám projít. Dobrý. Tady je vidět, že je někdo už dlouho ženatý, Tomáši, co? No a třetí, a asi za mě prostě úplně ta nejlepší, tak ta zní, neudělal jsem jí. Pro dnešek naše ruleta za námi a prosím vás, jenom zkuste si to zapamatovat a až jednou budete mít doma intimní chvilku, zkuste použít nějakou z těch hlášek, který jste tady během rulety slyšeli. Za chvíli na Hit Radio. Další skvělý hit. Regan Bone Man a Skin. A k tomu si zatančíme i v měsíčním svitu se skupinou Top Loader. Máte se na co těšit. Hezký odpoledne s Jirkou Kalnáčem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
8: Unihoby.
7: Vše pro tvé zelené království.
9: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
10: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
11: www.elvaprofi.cz.
10: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
12: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid, a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ve středu odpoledne Rag & Bone Man s hitem Skin je 14 hodin 33 minut. Blíží se nám prodloužený víkend, v pátek je zavřeno, to víme. A ono je to vlastně dobře, protože v pátek tím pádem, pokud nepůjdete do práce, tak už ráno od 7 hodin můžete poslouchat Hit Radio a užít si až do neděle do 18 hodiny náš retro víkend. 3 dny fantastické hudby. Posloucháte rádi náš retro víkend? Co na to máte nejradši? To, že 2-3 dny v kuse posloucháte hity z minulého tisíciletí? Z vašeho mládí? Z doby, která se vám díky tomu vybaví? Vzpomenete si třeba na diskotéky, první lásky, tábory a tak podobně? Co je to vaše nej? Já to mám třeba tak, že když slyším opravdu nějaký starý hit, něco, co jsem dlouho neslyšel, něco, co fakt mám rád, tak já se nedostanu třeba do té doby, že se hned nevybavím, jo, to jsem byl na střední škole a tenkrát bylo to takhle, takhle, takhle, ne. Ale já vždycky, když to slyším, tak se mi prostě rozáří oči. Fakt to tak mám. A mám strašně rád ten pocit toho úsměvu na rtech. Jak najednou z ničeho nic, prostě slyším ty první tóny a okamžitě se začínám usmívat. A tak jsem vybral hit, který je takovým malým, řekněme malou upoutávkou, malou ochutnávkou našeho retro víkendu. A přesně tohle je ten hit, který už od prvních tónů se mi začne takhle tvořit ten rohlík na hubě. Tak třeba vám taky. To je přesně ono. A to je, proč to děláme. Aby jsme vám zlepšili náladu. I v době, kdy to třeba normálně nejde. Tohle je rok

0: Kateřina Marie Tichá, si ten plamen ve 14 hodin 42 minut posloucháte Hit Radio do 15. hodiny. Christina Perry, Lucenzo Donomar, taky Linkin Park. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. Pravé poledne, zítra na rozdíl od dnešního dne už nebudou sirény, ale opět budou srdcovky, stejně tak, jako byly dneska. Navíc zítra budu rozdávat 10 000 korun na nákup před prodlouženým víkendem, tak pokud se chcete zapojit do hry i vy, ještě pořád můžete, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Budu se na vás těšit, no a dneska od 15 hodin dál zůstaňte s Hit Radiem, protože naopak na vás se bude těšit naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Už je zase středa a půlka týdne a nás zajímá, co nejdivnějšího jste v životě vyhráli.
3: Budeme se o tom bavit po 15. hodině. Máte jednu jistotu, u nás nic divného vyhrávat nebudete. Budeme soutěžit třeba o zahradní nábytek za 24 tisíc.
2: No a jinak taky podíváme na dění tady u nás na jihu Čech.
3: Moc se na vás těšíme, už za chvíli.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18. Jen na Hit Radio Faktor. Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
14: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
15: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
16: Jízdy na bobové dráze.
14: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
16: Soutěže.
14: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
16: A koncert Tomáše Kluse.
14: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
16: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
14: nhr.cz.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
19: Unihoby.
18: Vše pro tvé zelené království.
2: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
19: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Provoz v krajském městě komplikoval Ťukanec na křižovatce Jirovcovky a nádražní. Před pár minutami ale dorazila informace, že nehoda byla odstraněna a místem projedeme bez sebemenších komplikací. Jen tak dál, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, tak jsme tady. Vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Uniho by.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
7: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safari Resort.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Máme 15 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek a druhý je snižuje na 40% částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. Českobudějovické výstaviště čekají velké změny. Do areálu má v příštích letech zamířit zhruba 200 milionů korun. Vzniknout mají dvě nové výstavní haly, nahradí se pavilon B1 a počítá se i s novým jižním vstupem. Areál se má více otevřít lidem z Máje a Vltavy, a to díky chystané lávce přes řeku. Změny souvisí také s plánovanou sportovní halou. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost ČES. A ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Jeho odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury. Litvínov má převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Během dnešního odpoledne čekáme přehaňky, spíš lokálně, na večer se prý ale dočkáme na celém území našeho regionu a místy dorazí i bouřky se silnějšími poryvy větru. Občasnému dešti se nevyhneme ani zítra během dne a lehce se nám ochladí. Naměříme jen těsně pod 20 stupni a ustávání srážek i ubývání mraků bude na programu až později během čtvrtečního odpoledne.
1: Hit Radio Faktor.
10: Čím víc bude pršet, tím větší radost budeme mít, ale teď nám svítí sluníčko a my vám tudíž přejeme hezké středeční odpoledne.
11: Máme vás rádi, faktoráci, a za chviličku se budeme věnovat nevhodným výhrám nebo hrozně zvláštním výhrám. Přemýšlejte, co blbýho jste kdy vyhráli.
10: Nechtějte vědět, co se nejhoršího vyhráli, ale já vám to stejně řeknu. Teď je tady LP, hezké odpoledne.

0: snídaně u Tiffanyho. Tak ta by se nám asi úplně všem líbila, co říkáte, faktoráci. Deep Blue Something na Hitradio Faktor. Ale teďka je odpoledne, 15.10 úplně přesně, a my se vás ptáme na zásadní otázku.
1: Jakou nejdivnější věc jste kdy vyhráli? A ptáme se na soutěže, tomboly, na nějaké random výhry třeba na internetu. Hrozně nás to zajímá, protože jsme dneska narazili na takový zajímavý výherní případ Jirky. Co ty si vyhrál, prosím tě?
0: Já jsem vyhrál na jednom plese venkovským... Já to nemůžu... No prostě furu hnoje.
1: To se hodí, ne?
2: Jo, záhonku, ne.
0: Já jsem chtěl říct vagon, ale to se nesmí, prej.
1: Vem si, kdyby si bydlel v paneláku, takhle to ještě dopadlo dobře.
0: Hele, hodí se to vždycky, když máš blbýho souseda, sklupíš mu to do vchodu a máš vyřešeno.
2: Když byla řeč o tombole, mě si ani připomněla můj maturiťák, do kterého jsme tedy věnovali sadu hrnečků. Já jsem si pak koupil lístky a ty hrnky jsem vyhrál zpátky.
0: Běžně.
1: A já jsem na plese Rádia Faktor už před lety vyhrála poukázku na krátkodobý tuzemský zájezd. A víte, co to bylo?
2: Netuším.
1: Jízdenka do městský.
0: To je ale moc krásný. Měli bychom mimochodem udělat ples Hitrádia Faktor, ale o tom jindy.
1: Teď nás zajímáte vy, co jste divného vyhráli. Dejte nám vědět.
2: Pište na WhatsApp číslo 724-883-596.
1: Nebo to může být i hlasová zpráva. Co se vám hodí? Jsme tady.

0: Funk on the Dance Floor, Sam Felt a Jonas Blue na Hit Rádiu Faktor. 2:45. Řešíme s vámi divné, zvláštní nebo nevhodné výhry, ať už na plesech, v soutěžích nebo třeba v rádiu.
1: Co jste nejzvláštnějšího kdy vyhráli? No tak my už jsme se vám přiznali teda. Teďka jdeme na vaše komenty.
0: Napsal nám Petr. Moje manželka říká, že mojí největší výhrou byla ona a já se neodvažuju odporovat, tak to je jasný, ne?
2: Já jsem se zakuckal, jak jsem si to přečet právě. Protože jsem nebyl schopný slova ani.
3: No a taky tu máme jednu hlasovku z WhatsAppu od Hanky, tak schválně.
4: Moje nejblbější výhra v tombole byl modrý pták na plese ODS. Byla to andulka, vyhráli jsme ji i s klecí.
2: Jako, aspoň, že jim teda k tomu dali kleč.
0: Jako myslíš, že by ti dali andulku do ruky, jo?
2: No, nebo v pytlíku.
0: Faktoráci, my pro vás naštěstí máme jenom super výhry. Už za hodinu necelou budeme soutěžit opět s Dopplerem o poukázku za 1000 korun a taky o postup do finále, kde je zahradní sestava za 24 000.
5: V Ternu nyní v akci. Jihlavanka Standard Originál. Mletá káva 1000 gramů za 209,90. Rajčata Sherry Keříková 100 gramů za 7,40. Ryze České Terno.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
13: Unihobby.
12: Vše pro tvé zelené království.
14: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cbcz.
17: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
18: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
19: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
20: Dan Landa.
19: Mirá.
20: Rybičky.
19: Migové.
20: Jdeme na Hrady.
19: 8 hradů.
20: 8 víkendů.
19: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
20: Dan Landa,
19: Harley,
20: Tomáš Klus,
19: Xindl X.
20: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
19: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
20: www.hrady.cz.
5: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh na Hit Radio Faktor. No a my vás pozveme na sobotní skvělou akci s policií České republiky.
1: 29. ročník Šumamanu už tuhle sobotu na Lipně. S námi je tady Jiří Macner, plukovník, generál, major, teď jsem to zapomněl.
2: Ano, brouk, pytlík, práce všeho druhu.
3: Pane majore, co můžeme očekávat od letošního ročníku Šumamana?
2: Tak očekáváme, že nám klapne počasí, to znamená, že budeme mít hojnou návštěvnost. Vítáme a rádi bychom přivítali v rodiči. Dospěláky, děti, nejenom se podívat na naši vystavenou techniku, na naše úžasné ukázky s vrtulníkem, ale také si zasoutěžit a zasportovat, protože jsou připravené hlavně dětské soutěže pro děti do 6 let a pro děti do 15 let. A to od 10. dopoledne v sobotu do 13. odpoledne.
1: Budou ty dětské soutěže podobné těm, ve kterých tam budou soutěžit i profesionální jednotky?
2: Určitě ano, možná bych doběhl tak do poloviny té dětské soutěže, nicméně je to opravdu malý Šumaman, je to Šumaman junior a snažíme se tu dráhu pro ty starší děti udělat tak zajímavou, aby kopírovala ty všechny těžké úkoly, které plní na startu a potom během trati všichni naši závodníci a jsou to především závodníci, policisté, profesionálové ze zásahových jednotek.
3: Ten Šumaman, vlastně celá ta akce není jenom o soutěžení, ale taky o ukázkách. Kromě policie tam dorazí nejrůznější další druhy záchranných a bezpečnostních složek. Na co se můžeme těšit?
2: Tak vždycky nejzajímavější je vlastně policejní vrtulník. Záleží, jaké bude počasí. Předpokládáme, že bude pěkné počasí, to znamená někdy kolem 10. dopoledne by mohl vrtulník přistát. A to je potom znamení pro dospělé i pro děti, že se mohou na ten stroj přijít podívat zblízka a piloti jsou k dispozici, ne že by nechali kde koho pilotovat, ale určitě rádi ukážu a vysvětlí, co které hejbátko ve vrtulníku znamená. Potom je samostatná letecká ukázka vrtulníku a potom také to hodně zajímavé a to ukázka spolupráce policistů zásahové jednotky Českého kraje s vrtulníkem. To znamená nějaká modelová situace, jak se vlastně využívá ten vrtulník jako transportní prostředek pro ty naše uvozovkách zabijáky ze zásahových jednotek.
1: Policii nedílně patří i zvířata. Budou tam letos nějaká?
2: Máme naplánované ukázky našich kynologů, to znamená výcviku policejních psů. Máme pozvané i kolegy z Prahy, hypology, to znamená policisté, kteří slouží na koních, ale uvidíme, protože jsou v Praze naplánované nějaké akce, tak snad alespoň 2, 3, 4 koníci by mohli dorazit. Nicméně k dispozici je také samozřejmě policejní technika, ale i technika od těch našich partnerů, to znamená od hasičů, od armády. Také nějaké ukázky bojového umění, to tuším zajišťuje náš sportovní klub policie a tak dále.
3: Ještě úplně na závěr by bylo dobré dodat, kde přesně se ta akce bude odehrávat, aby faktoráci věděli, kam za vámi dorazit.
2: Tak pro faktoráky i pro mě je to naprosto jasné. Lipenská přehradní nádrž, přední Výtoň a to nejzajímavější se bude odehrávat kolem penzionu Vyhlídka.
1: Je něco, na co jsme zapomněli, nebo už všechno zaznělo?
2: Pravděpodobně jsme neřekli, že vyhlášení závodu těch našich profíků, na to vlastně tam všichni čekají, bude kolem 7 hodiny večer a potom jsou všichni pozváni dovnitř penzionu, ale i ven do velkého stanu na tanec, dobrou baštu, dobré pití a mnoho zábavy.
1: Tak moc děkujeme za krásnou pozvánku.
2: Já děkuju.
1: A přejeme, ať se všechno vydaří, ať počasí klapne a ať jsou všichni spokojeni.
2: Žádné zranění, spousta úspěchů, spousta zábavy a hlavně, aby všichni odjížděli spokojení.

0: Dua Lipa, Houdini. Hit Radio Faktor vám vyhrává ve středu odpoledne. Schválně, faktoráci, kdy jste naposledy scháněli nějakýho řemeslníka. Dneska je to takový jako hodně otevřený téma, protože řemeslníků je málo, ty, co jsou, tak jsou v zahraničí a nebo nemají furt čas.
1: Já je nescháním, já si všechno doma opravuju sama. Viděli jste ty špunty od vína, jak jsem si dala na šroubky ve skříni, když jsem si tam přivrtávala takový pojezd na trička? No. A ty šroubky byly delší než ta polička.
0: Prostě jsi si provrtala turch, no a
1: no
0: kouču, mělo ti to tam.
1: Ale dala jsem tam ty špunty, vypadá to hezky a zvládla jsem to sama.
2: Jsi šikovná, Jení, a já tady mám i pár aktuálních statistických dat, tak největší poptávka je prý po elektrikářích, stavebních profesích, svářečích, kovodělnících, instalatérech a topenářích.
1: Dneska je den řemeslníků, takže vy všichni, kteří se živíte rukama, my vám přejeme krásný den, protože dřív se říkalo, uč se, ať nemusíš makat rukama, ale teď už je to úplně naopak, co?
2: Řemeslo má zlaté dno.
0: Pořád. A dneska doslova, protože řemeslníci, ty platíš proti zlatem.
3: Hit Radio. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a už užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Hitrádio.
13: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
14: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
3: Hit
15: Hitrádio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na silnice, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně na výjezdu z Budějic, provizorní kruháč směrem ke Hluboké. Potkali se tu dva osobáky a s komplikacemi tady ještě počítejme zhruba do půl páté. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihu Bipitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
2: Unihu.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i o

0: hromad stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Lidé a firmy zatím odevzdali téměř 2,5 milionu přiznání k dani z příjmu za loňský rok. V pondělí, kdy byl poslední termín pro odevzdání přiznání v elektronické podobě, jich bylo 91 tisíc. Prostřednictvím daňového poradce je možné přiznání odevzdat do 1. července. Knihami, starožitnostmi, ale ani zlatými zuby nepohrdl zloděj, který vykradl chalupu v Dubu na Prachaticku. Dovnitř se vloupal někdy během posledních 5 měsíců. Odnesl si třeba knihy Karla Jaromíra Erbena, staré mlýnky na kávu, gramofony nebo obrazy. Majitelům způsobilo škodu nejméně 60 tisíc korun. Po zloději teď pátrá policie. Výbor Europarlamentu odmítl zpřísnění technických kontrol pro auta starší 10 let. Europoslanci z výboru pro dopravu podpořili zachování dvouletého intervalu. Konečné schválení pozice Evropského parlamentu je v plánu na plenárním zasedání ve Štrasburku v květnu. A v hokejové NHL zářil Martin Nečas. Ve druhém kole play-off pomohl gólem a přihrávkou k domácí výhře Colorado 5-2 nad Minnesota. Laviny vedou v sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací částky neprohráli.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
6: Kouknem taky na počasí, dneska na večer dorazí lijáky, někde čekáme i bouřky a silnější vítr, uvidíme, co z toho nakonec bude. Předpověď na zítra hlásí během dne oblačno s občasným deštěm a denními maximy mezi 16 a 19 stupni.
4: Hit Radio Faktor.
8: A po 16. hodině jsme tady s vámi stále Jana, Jirka a Pavel.
9: Krásné odpoledne, faktoráci. Za chvíli další soutěžní kolo s Dopplerem o poukázku na 1000 korun a taky možná o sedečku nebo zahradní nábytek za 24 tisíc.
8: Já si myslím, že jednoznačně poslouchejte, ať vám to neuteče, a my hrajeme další hity. Taylor Swift nebo Last Good Night.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: 16 hodin a 9 minut, dobré odpoledne s Hitrádiem Faktor a my teď vyrážíme opět za vámi, soutěžíme totiž s firmou Doppler.cz. Celý týden hrajeme o krásnou zahradní soupravu za 24 tisíc korun. Finále bude v pátek, do něj se dostane úplně každý, kdo se nám zaregistroval na náš web hitradiofaktor.cz a každý den vybíráme ze všech přihlášených i jednoho, kterému dáme poukázku na nákup v hodnotě 1000 korun.
0: Dneska to není jeden, ale jedna. Markéto, máme vás tam, nebo máme tě tam?
2: Jo, ahoj, ahoj.
0: Trošku nám to na chvíli vypadlo, naštěstí technologie se umoudřila, takže teďka už si můžeme dát tu naši oblíbenou soutěžní otázku, která v případě, že se ti podaří, ti zajistí voucher na 1000 korun na nákup v prodejně Doppler v Trhových Svinech, jo?
2: Ano.
1: Tak, otázka zní, Markét. Jsou polstry prodávané v Trhových Svinech české výroby šité přímo v areálu Doppler a je možné si zde objednat i polstry na míru?
2: Ano.
1: Ano.
0: Yes.
2: Jo, super.
1: Market, jak jste na tom vy se zahradním nábytkem?
2: No, hodně špatně.
0: Takže jsme se docela trefili, jo?
2: Jo, skládáme to, co se dá.
1: Chápu, my tady máme jenom takový dvě malý plastový židličky, podívejte se faktoráci na naše sociální sítě. Jednou jsem mohla Jirku beztrestně udeřit.
0: Normálně mě tou židličkou zmlátila. Market, pro tebe obrovská výhoda, ty sice teďka získáváš 1000 korun ten voucher, ale zároveň nevypadáváš z další možnosti, protože v pátek velký finále a tam už se hraje o zahradní nábytek v hodnotě 24 000 korun.
2: Mhm, super.
1: Tak ti budeme držet palce, zdravíme, měj se krásně a zase někdy ahoj.
2: Ahoj.
3: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler Trhové Sviny. www.doppler.cz

0: Luis Capaldi a Survive Night Radio Factor.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně v Besednicích, bouralo se ve Školní ulici, pozor taky v Plané nad Lužnicí, hlídka na vás číhá pod Strkovským kopcem a Černý Kodiak, hlásíte v obci Orlík, tak myslete na rychlost a se zdržením počítejme v Budějcích, odpolední klasika, štosuje se to hlavně na Sadech, na Pražské a taky na Nádražní. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
10: www.elvaprofi.cz.
9: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
11: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
14: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Plays Little Sims na Hit Radio Factor. Je půl páté středa, můžeme tomu říkat, že je vlastně čtvrtek, že jo, před námi je prodloužený víkend a v našem éteru bude senzační, protože to bude retro víkend.
1: Budeme zase vytahovat z takových těch starých šuplíků, co tady máme po různu z historie, ty nejlepší songy, které jsme vám hráli už třeba v 90. letech a vy jste nadšeně poslouchali a nahrávali jste si to s uchem přilepeným na repráku na kazety.
0: To dělal každý, kdo nás poslouchá nějakou dobu, že jo, na tomhle jsme vyrostli. Já jsem milovala v 90. Whitney Houston, že jo, protože to byla legenda, to je prostě úžasný hlas.
1: No počkej, ty jsi měla období, kdy jsi milovala Nirvánu, Whitney Houston, Depešáky si jela taky hodně.
0: Rap Masters.
1: Oceány si jela.
0: No hele, já jsem měla tolik období, vy jste se divili.
1: Už se v tom pomalu ztrácím. Jako
0: prostě devadesátky jsou jedno velký, nádherně barevný hudební období a já jsem ho prožila úplně celý.
1: Tak, když jsi měla ráda tu Whitney, hele, tady mám krásnou píseň od ní.
0: Jo, tu mám taky ráda, no. I'm every woman, to je pro nás, pro ženy, víš, jako girl power.
1: Jo.
0: No.
1: Já mám radši girls just have fun, jako no, od Cyndi Lauper.
0: No, to si nechá. Faktoráci, pátek, sobota, neděle, devadesátky.

0: na Hit Rádiu Faktor Lucie a Marie. My ze Strakonic bychom řekli, teď jsem se v tom úplně ztratila, ne?
1: Marioneta?
0: Ne.
1: Panenko Marie Podsrpenská!
0: Ne, ale já jsem úplně totiž vyřízená, protože mi je strašný dusno a je vidět, že mi to zadusilo i mozek. Takže jsem se chtěla zeptat, panenko Maria Podsrpenská, jestli náhodou budou bouřky, nebo jak to vypadá, nebo jestli mám návaly.
2: Nejenom, že budou, oni už jsou, například ta menší super celá aktuálně míří od Příbramy směrem na Prahu, ale nevyhne se to ani nám tady na jihu. Meteorologové dneska odpoledne vydali výstrahu před bouřkami, která platí do půlnoci a podle radaru to vypadá, že by to mohlo začít někdy mezi 7-8 večer. Radši zavřete balkóny, jak vám něco neuletí.
1: No hele, když jsem koukal na radar, co je v Německu teďka, v Mníchově, u sousedů v Bavorsku, vedle München, ty kráso, tam je, se děje hrozný věci. Tam je strašně obrovská bouřka a míří to, ale uhne to. Bude to zase lízat to Strakonicko, Písecko. Se obávám, že tady jenom pár kapek a bude vymalováno.
0: Ale třeba to uhne úplně, protože mně se zdá, že vždycky říkáme, že bude nějaká bouřka a pak buď to není, nebo je jinde.
2: Já se to snažím sledovat během celého odpoledne a můžu ti upřímně říct, že ty předpovědi se mění co hodinu.
1: Fakt, opravdu, teď jsem to chtěl říct, opravdu, to je, vyznej se v tom, jo?
0: A to je jako nálada ženy.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
13: Unihobby.
12: Vše pro tvé zelené království.
14: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak. Ale kam se vracíš? Kde zní hudba všech žánrů? A každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Ledové království na Hit Radio Faktor, možná, že jste si v autě taky zaspívali, právě tam teď za vámi míříme.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně v obci Besednice, Školní ulice, u základky se došetřuje srážka dvou osobáků, místem bychom ale měli projet. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 17 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v celé Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko taky zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen elektřiny i plynu. Letos by měl tento trend podle nových statistik Eurostatu pokračovat. Na komíně písecké teplárny se zabydlely sokoly a rovnou úspěšně vyvedli 4 mláďata. Zahnízdili ve speciální budce, kterou tam nechalo město umístit společně se záchranou stanicí Makov. Podle odborníků je to u sokolů maximální počet mláďat, takže pár zavládl sezónu na jedničku. Ptáčata už ve výšce kolem 90 metrů okroužkoval ornitolog. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezónu na Kypru je letos asi o třetinu nižší, než byl loni touto dobou. Obsazenost hotelů pro letní sezónu je teď na asi 40-50%. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Iránu. A volejbalisté Karlovarská mají čtvrtý domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní částky v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Levi Praha 3-0.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Dneska k večeru opatrně dorazit, mají silné bouřky, pršet bude i během noci, nad ránem se to má uklidnit a zítra přes den nám předpověď slibuje oblačno s občasným deštěm a denními maximy jen těsně pod 20 stupni.
6: Hit Radio Faktor.
0: Ve středu po 17. hodině jsme tady s vámi stále Jana Jirka a taky Pavel.
8: Krásné odpoledne, faktoráci.
0: Svátek má dneska Radoslav.
8: Tak se radujeme a slavme, ať se jmenujete jakkoliv, myslím si, že tohle jméno nám mu dává důvod.
0: Ať se jmenujete Radoslav nebo Stanislav, ten má svátek zítra, tak pro vás, pro všechny, budeme mít spoustu tipů na víkend.

0: To byla diskotačka na Hit Radio Faktor, Armin van Buuren. Možná, že už je to taková příprava na víkend.
1: Je zase prodloužený, začíná pátkem, kdy já budu ve Vyšáku na festivalu Houkačky, hledali pořádnou sirénu, takže si vybrali mě.
0: Já jsem v sobotu v Ledenicích na Oldies Party, no a co dál se děje u nás na jihu Čech?
1: To vám řekne Matyáš.
2: Kam vyrazit? Kam vyrazit?
3: Do safari resortu v Hluboké u Borovan můžete tentokrát vyrazit na první ročník akce Amerika na safari, kde se potkají burácející americké vozy s dobrodružnou atmosférou safari. V sobotu se můžete těšit na spanilou jízdu amerických aut, soutěž o nejhezčí vůz srazu, ukázky hasičů včetně vyprošťování i celodenní hudební program. Všichni gurmáni a fanoušci dobrého jídla by měli navštívit v sobotu třeboňské Masarykovo

0: Česka i Slovenska, kteří nabídnou autorskou módu, šperky, designové kousky i delikatesy. Odpoledne pak ožije pódium hudebním programem. No a od čtvrtka do soboty bude Sokolský ostrov v Českých Budějovicích patřit rodinnému festivalu Rozsviť tmu. Každý den od 16 do 20 hodin vás čeká program plný hudby, inspirativních setkání i zábavy pro děti a dospělé.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Ella Henderson a Rudimental na Hitrádiu Faktor. Takhle parádně jsme vám vyhrávali i v Písku.
1: Tam už se blíží akce Sochy v Písku z Písku a Pája mi před chvílí říkal o tom, že si tam budete moci ty sochy zkusit vytvořit taky.
2: Město vydalo čerstvou tiskovou zprávu. Zítra to začíná, od 7. do 19. května si každý den mezi 3. a 5. hodinou odpolední budeme moct vyrazit na náplavku a zkusit si ukutat sochu z Písku.
1: Máme si vzít své lopatičky?
2: Pokud ji doma máš, tak si ji samozřejmě vzít můžeš, ale pro všechny zájemce tady budou připraveny malé formy napěchované pískem a taky nářadí, takže pokud ji doma nemáte, jste v suchu.
0: Já už úplně vidím nějakýho nenechavce, který si do kapsy vezme pytlík s cimentem a udělá si tam něco z betonu, no ale nic jsem neřek, faktoráci.
1: Já si myslím, že to mohlo napadnout jenom tebe, takže to je v klidu.
0: Jinak letošní sochy z Písku budou slavnostně představené až 20. května a to ve 14 hodin. Hit Radio.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
14: A děti si už zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
13: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
15: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
16: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: na Hitradiu Faktor Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, zdravíme vás do všech měst, městeček i vísek, kde nás u nás doma na jihu ladíte. A teď se podíváme na seznam 29 nejkrásnějších městeček střední Evropy, protože to vás překvapí a potěší.
1: Zahraniční turisti mají Českou republiku opravdu rádi. Dokonce hned dvě jihočeská města se v tomhle tom žebříčku umístila. Která si myslíte, to jsou?
0: Strakonice?
1: Ne.
0: Borovany?
1: Ne.
0: Trhové Sviny?
1: Zkus něco známějšího.
2: Kaplice.
1: Ne.
0: Dobře, Jirko, necháme se podat.
1: Český Krumlov,
0: ano.
1: Šesté místo a prý je stvořený pro romantický víkend. A 20. místo u nás doma v Třeboni.
2: Takže s Jirkou nikdo nevydrží.
1: Já jsem teď nafoukanej.
0: Ne, tak je pravda, že Krumlov a Třeboň jsou opravdu krásná města. Škoda, že se jich tam nedostalo víc do toho žebříčku, ale na druhou stranu ty si říkal, že vlastně pak už tam žádný český není, protože Mikulov není úplně český, že jo. Takže je to vlastně ohromný úspěch.
1: Kutná Hora na třetím místě.
0: To se taky nepočítá.
3: Tohle vám hrajeme nově. Hit Radio.

0: Na Hit Radio Faktor právě teď přichází doba loučení a předávání žezla kolegům, který budou pokračovat po 18. hodině. Je to vaše středa, no a my se uslyšíme zase zítra.
1: Je 7. května a v kalendáriu je, mý drazí kolegové, Národní den rozumu. Mohli bychom ho oslavit tím, že se budeme chovat rozumně? Tak nic.
2: To neumíme. První květnový čtvrtek je taky světovým dnem hesel. Měl by nám připomenout, jak důležité je mít silné heslo, takže zapomeňme na 1, 2, 3, 4, 5.
1: 4 nuly jsou ale v pořádku, ne?
2: Jsou lepší.
0: Den domácího piva, to je zase něco pro nás, pro chlapy. Já teda nevím, doma si pivo nevařím, ale rád si ho třeba doma vypiju.
1: Tak to se taky počítá jako domácí pivo, to je jasná věc.
0: Zítra se na vás těšíme, vy se mějte krásně.
1: Ahoj.
2: Čaute.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla.
4: A zprávy od babičky a dědy?
3: To je content bez filtru.
4: Co takhle na nich vydělat?
3: Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
5: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
6: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
7: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
6: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
7: A spousta dalšího čtení.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
10: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
11: Jízdy na bobové dráze.
9: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
11: Soutěže.
9: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
11: A koncert Tomáše Kluse.
9: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
11: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
9: nhr.cz.
12: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa,
14: Harley,
15: Tomáš Klus,
14: Xindl X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival,
15: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
16: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
17: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

kabát a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně na D3, jestli míříte do Kaplice, hlásili jste, že u sjezdu hlídá policie 80, tak nohu z plynu prý stojí na mostě a měří to laserem. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky. Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
6: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safari Resort.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Národním parku České Švýcarsko pokračuje od soboty hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich bylo dopoledne 370, odpoledne některé jednotky začaly balit a přesouvat se na své základny. Večer se rozhodne, kolik hasičů zůstane přes noc. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je nejen vzkaz lékařů, ale také expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková-Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
3: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
2: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. V bulharském hlavním městě Sofii se konal protest proti plánovanému uzavření českého centra. Informují o tom tamní média. Petici, která uzavření odmítá, podepsalo více než 3000 lidí. České kulturní centrum v Sofii funguje 77 let. Kajakář Vít Přendiš jde do nominačních závodů ve slalomu s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajakross. Vedle evropského i světového šampionátu se představí také domácím fanouškům, a to na červnovém světovém poháru v pražské Troji.
4: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
2: Čekáme většinou oblačno, přehánky nebo bouřky, to v průběhu noci. Ranní teploty v Čechách 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 15. No a zítra většinou oblačná obloha, z kraje dne přehánky nebo bouřky. Na západě bude chladněji, zítra v průběhu dne 14 stupňů, ve zbytku území 16 až 20 stupňů.
5: Krásný večer z Hit Rádia, s vámi dnes Kateřina Pechová a ano, je to vaše středa, budu hrát to, co budete chtít. Pište už teď na 777-937-777, co chcete poslouchat. A startujeme s Kelly Clarkson.

0: dobu, jo, ale víte jak, čas je omezen. Jako první SMSka od Andreje, ta píše: ahoj, chtěla bych pro všechny, co teď ještě pracují stejně jako já, zahrát Činesky. Ideálně, potkal jsem tě zase po letech, tu mám totiž nejradši. Hele, tak co? Tak začínáme. Činaskama, to by šlo? Užijte si to.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšel.

0: and down.
1: Don't worry, Aleony, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, hrajeme si vaše hity na přání. Píšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Další přání splníme z Plzně, to míří za Hankou, která píše: ahoj, dnes si celý den broukám jeden song, nemohla jsem pořád přijít na to, co to je, a pravda, už mě to trochu štvalo. Nakonec jsem na to přišla, je to Born with a Broken Heart od Damiano Davida. No jo, to je takovej ten earworm trošku totiž. Tak toho červa přeživíme. Za chvilkou Damiano David, taky divokej byl, nebo Lady Gaga. Hit Radio.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Fizomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá baráda.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Damiano David na přání Féteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, ať už máte doma pohodičku, nebo jste třeba v práci, případně na cestách. Pokud sedíte za volantem, tak prosím vás opatrně. Plníme si další vaše přání. Píšete stále na 777-937-777. Já se tady tím samozřejmě prokousávám, postupně to všechno čtu a postupně to taky plním. Za chvilku Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. A to je pro Marťase. Ten by chtěl právě tenhle song. Píše, že to je pro něj a taky pro mě. Takže já moc děkuju. No a posíláme to samozřejmě i vám všem. Za chvilku Petr Muk a teď David Guetta.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Petr Muk pro Marťaša. Pokračujeme dál. Plníme další a další přání. Je to žánrově, já mám ráda, jak je to žánrově barevn, jo. A doufám, že si to samozřejmě užíváte i vy. Pište si o další přání na 777-937-777. A máme tady další přání a to míří do Zlína za Jerrym. Jerry ho zdravím a půjdeme mu posílat Adama Mišíka a Bena Kristoval. Co? To zvládnem, užijem si to. Pojďme, vy třeba, co jste trošku starší generace, tak se zase něco přiučíte, jo? Na tohle nejde zapomenout. Za chvilku tahle dvojice, k tomu taky Mikolas, nebo třeba Sia, tak buďte u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jehnědí u Ústí nad Orlicí za 1 380 000 korun, rodinný dům v Keblicích u Litoměřic za 16 900 000, rodinný dům v Železném Brodě za 7 490 000, rodinný dům v Mukařově na Praze Východ za 9 990 000 a byt 2+1 v Liberci za 5 555 555 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kde pak? Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. 1, 2, 3.

Sia a Chandelier, posloucháte Hit Radio. A čo, kdo je taky ještě v práci? Komu se to táhne? Co jsem pochopila, tak třeba v Plzni, tam se odpolední směna prej táhne, ale extrémně, nebo vleče teda. Píše Jani, že Anton Klement s tým zdraví. Hit Radio, my zdravíme samozřejmě taky. No a chtěli by právě na tu vlečící se směnu zahrát Espresso Macchiato. A to umíme, tyhle věci. Takže prosím vás, vy všichni, co jste teď v práci, tak díky tomuhle songu vám to uteče jak voda. Nebo jako Espresso.

0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Krásný večer všem, doufám, že ačkoliv třeba pracujete, že se máte hezky a tu středu si užíváte, čekají nás další hity. Stále samozřejmě hrajeme na přání, další už za chvilku a teď pro vás všechny Pink Who Knew.

Timbaland a One Republic Apologize, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Píšete na 777-937-777 a další přání splníme Zuzce a ta píše, ptá se mě, teda se mám prodlouženou, což platí, jo, a hlavně píše tak hezky hraj, že poslouchá. Já doufám, že jste zatím s hudbou spokojený, snažíme se vám dát ty úplně nejlepší hity, co tady máme a Zuzka by si přála Davida Kolera Chci zas v tobě spát. Myslím si, že to je jeden z těch songů, na kterým se úplně všichni shodneme, napříč, jo, úplně všichni, že je to prostě skvělý song. Tak já doufám, že vám takhle při večeru udělá radost. David Koller pro vás všechny.

0: Bad Memories, Meduza, James Carter na Hit Radio. Krásný večer všem, co s námi trávíte tu středu. Doufám, že se máte hezky. Zajímá mě, jestli u vás teď prší nebo neprší. Středníma Čechama se prohnala supercela. Uvidíme, co ten dnešní večer ještě přinese. Hlásí pořád bouřky, tak prosím vás, hlavně opatrně, jo? Květináče možná ještě schovejte dovnitř, ať vám to ten déšť nezničí. No a my si budeme přát další songy. Za chvilku je tady song pro Elišku, která píše: Dobrý den, zahrajete prosím Vedle tebe usínám od Miraj. A Miraje, toho my máme moc rádi. Doufám, že vy taky. Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima. Ano, a ty naše ranní kruhy pod očima. Miraj, vedle tebe usínám, už za chvíli k tomu Youngblood nebo Taylor Swift.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona

0: Ten litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
3: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte. Safari Resort.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Vedle tebe usínám a Miraj v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Díky, že s námi trávíte středu a hlavně díky, že si píšete o svoje hudební přání. 777-937-777. Čtu to tady všechno postupně. Někdy se stane, že na vás řada přijde později, někdy dříve. Je to přece jenom komplikovaná operace, to určitě chápete. Zdravím samozřejmě všechny z vás, kdo jste v práci a makáte. Držte se, určitě už vám za chvilku končí směna. Pokud ne, tak vydržte. Vydržte, bude to dobrý. Budeme plnit další přání a o to si píše Pavla. Ahoj rádio, prosím o zahrání nějaký veselý písničky od skupiny Aqua pro veselější den a pro všechny pro vás. Takhle, Aqua má poměrně hlavně veselý písničky, jo? A aby to nebyla jenom Barbie Girl, tak si za chvilku dáme Dr. Jones. Doufám, že vám to tu náladu minimálně o kus zlepší. No a jestli jsou mezi vámi tací, co už chtějí prostě jenom pátek, tak mám skvělou zprávu. Marek Ztracený. Novinka, modlitba za pátek. Právě teď.

0: Slíbená Aqua a Dr. Jones, posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, ať už se zrovna nacházíte kdekoliv. Taky se ukazuje, že ano, středa, večírku je třeba, píše Anička. Ahoj, máme dneska dámskou jízdu u mě doma. Můžeš k nám k tomu pustit Pussycat Dolls? Dámy, jasně, že můžu, jenom pokud náhodou jdete ještě zítra ve čtvrtek do práce, tak opatrně s tou dámskou jízdou, jo, ať se to nezvrtne. A doufám, že to udělá radost i vám, co třeba zrovna dámskou jízdu nemáte, ale chtěli byste. Pussycat Dolls a Hush Hush, taky Luis Capaldi nebo Alvaro Soler, už za chvilku. Hush, hush.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz. Under Armour
4: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Krásný večer, 8. hodina je tady, poslední hodinka vašich hitů před námi. Pište na 777-937-777. No a teď už jsou tady Linkin Park.

Skupina Jelen v oblacích právě teď na Hit Radio. Díky, že trávíte večer s námi a hlavně je to večer podle vás. Vypíšete, co byste chtěli slyšet a my se vám to snažíme všechno splnit. Další zpráva je od Martina. Ten by chtěl Queeny, I Want to Break Free, a píše, protože se to prostě nikdy neomrzí. Já jsem teď mimochodem četla, že aby se vám písnička oposlouchala, musíte si ji poslechnout alespoň 200krát. Řekla bych, že třeba právě u Queenu to stejně neplatí. Takže Queeny pro vás všechny a pro Martina právě teď.

0: Krásný večer z Hit Rádia, za námi Last Go a Something. Stále si hrajeme na přání, vypíšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Napíše Martina, ahoj, já jsem ještě stále v autě, chtěla bych trochu probrat, dala bych si Love Never Felt So Good od Justina a Michaela. No, to by vás za volantem probrat mohlo. Tak za chvilku do uší Michael Jackson, Justin Timberlake, taky Olga Lounová nebo Red Hot Chili Peppers.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Slíbení Michael a Justin, Love Never Felt So Good v éteru Hitrádia. Přeju vám krásný večer. A samozřejmě pokračujeme dál v hitech, které byste chtěli slyšet. Sešlo se nám tu tři prosby o jeden stejný song a já se vůbec nedivím. Eliška, Mája a taky Terka si napsali o nový song Lady Gaga, což je The Dead Dance. Je to song, který vznikl pro druhou sérii seriálu Wednesday. Kdo třeba neviděl, jo, tak možná vás tenhle song namotivuje. Za chvilku už tak Lady Gaga.

0: Krásný večer z Hit Rádia, za námi Lady Gaga a The Dead Dance. Já se budu pro dnešek pomalu loučit. Díky, že jste si vaší středu dali společně se mnou. Splníme ještě jedno poslední přání. Lenka si totiž napsala o Bon Joviho. A já si myslím, že Bon Jovi je vždycky dobrý nápad. Hele, v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, pátek, no prostě kdykoliv. Bon Jovi za chvilku, k tomu samozřejmě spousta dalších skvělých hitů. Mějte se krásně a hezký zbytek večera.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

co přijdu, a přesto neslyším tvůj hlas.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.